odleť Teskisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Burj Al Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního moře.

0: Vítá. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Kachna ranního Kisu.
1: Takže Verčo, teď si moc přejeme, aby si trefila kachnu a vyhrála dárek právě ty.
2: Jedna z těch kachen by mohla být ta s těma stývajícíma silnicema. Když si Romčo říkal, že na cestě mezi Ovčárama a Kolínem
1: ano.
2: už je tahle stývací dálnice a že by tam mělo údajně být Kolíne.
1: Mě to tam hrálo opravdu nahlas, Kolíne.
3: No vidíš.
2: Ne. Jo, ale z rádia.
1: Máš pravdu, Veru, jasně, dárek je tvůj.
2: Já jsem to vůbec nečekala, že se mi to povede, tyjo, takže jsem naprosto v šoku.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

odleť Tesky sem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Burj Al Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního moře.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: nejlepší posluchače v zemi.
1: Ahoj, vy jste normálně kulínci, já jsem jako suchar, já se moc jako nesmíju, ale teda u vašeho rádia, to je prostě bomba.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
3: Dnes očekáváme jasno nebo jen velmi malou oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 32 až 35 stupňů Celsia a povane slabý, přes den mírný jihovýchodní až jižní vítr. Hezký prosluněný víkend všem kysákům přeje Lucie Sinková.
4: Lucko, děkujeme, víme, jak bude. I když já jsem úplně nadšen z tvých šatů, takže já jsem vlastně Lucku ani neposlouchal, jak dneska bude. Bude krásně. Lucka má letní šaty, takže bude krásně. No nic, přátelé, 7 hodina je tady. Jak se máte po ránu? Jak se máte? Já jsem nemohl kvůli vám ani dospat, jak jsem se těšil. Krásné ráno. Ahoj, kysáci. Kdo pak je tam?
5: Krásné dobré ráno, Maruška, ahoj.
4: Maruško, to je sympatický hlas po ránu. Taky vyspinkaná do růžová, jak se říká.
5: Ano, vyspinkaná úplně.
4: A víkend nebo práce? Víkend nebo práce?
5: Spojím to dohromady. Teďka jsem v práci, ale ještě si pak stihnu užít i víkend.
4: Tak to je důležitý. A co tam máš jako v rámci toho víkendu? Na co se těšíš?
5: Hele, motorka, koně a bude to úplně top víkend.
4: K tomu dobrý počasí, takže myslím si, že...
5: Ano, a k tomu krásný počasí.
4: Tam, a není asi, co by tam tomu jako dělalo nějaký trouble, viď?
5: No jako trošku mi to komplikuje ta práce, ale věřím tomu, že po obědě jsem doma a jinak už to pak bude... Oni, super.
4: Špíglenýhle. Tak jo, moc tě zdravíme, ať to utíká v práci. Ahoj,
5: děkuju,
4: čau, čau.
5: Děkuju, ahoj.
4: Kdo pak s námi po ránu vysílá dál? Krásné ráno, tady Martina Kiss.
6: Ahoj, Jirka.
4: Jiříku, co ty po ránu? Jak jsi vyhajal?
6: Perfektně, v Chorvatsku u moře, luxusně, kávička.
4: V Chorvatsku, kde jste, prosím tě, v Chorvatsku?
6: Hele, nejsme u ohně, jsme pod Makarskou.
4: Pod Makarskou, no to hoří u toho myše, viď? A nevíš, jak to tam vypadá? Je tam nějak kolem, nebo?
6: Ne, je to nějaký 60 od nás. A akorát zprávy, že snad údajně už to mají pod kontrolou.
4: Já jsem taky dneska ráno, protože já ty místa znám přesně o myš a okolí, to je moje gusto, jak se říká. Takže jsem trnul jsem u zpráv a vlastně jsem dneska koukal, že už by to mělo být uhašený. A jak říkáš, ty 60 pod Makarskou, vy sjíždíte úplně jiným exitem z dálnice, vy jste to úplně minuli, to je úplně jasná věc.
6: Ano, a my už jsme tady od pondělí teda.
4: Tak jo, no tak se běžte koupat, co?
6: Půjdem, dopiju pivo a půjdem.
4: A moře je, počkej, jaký je moře ještě, teplota moře?
6: Hele, teplotu nevím, ale fakt jako teplý. Právě.
4: Teplý, fakt jako teplý, dobře.
6: Fakt jako teplý.
4: Taky bych rád už vyrazil konečně, asi v září mi to vyjde, těším se strašně. Tak čau, čau, jo. Ahoj.
6: Mějte, ahoj.
4: Ty jo, jste to Chorvatsko, já to miluju, já jsem baky pacient. Dneska je dobré ráno, kdo pak je tam?
7: Ahoj, tady Helena.
4: Helenko, jak se máš po ránu?
7: Pracovně.
4: Hele, a když tady jsme říkali prostě o Chorvatsku, jezdíš ráda do Chorvatska nebo naopak se vyhýbáš Chorvatsku? Protože jsou dva tábory, Chorvatsko jo, Chorvatsko ne.
7: Nebyla jsem v Itálii jenom.
4: Byla jsi v Itálii, a tak Itálie taky dobrá, ale možná...
7: Ano, super.
4: Otázka, jestli vlastně to je prostě ty tábory, jestli otázka, jestli Itálie lepší, Chorvatsko, takhle každý má to svoje oblíbené místečko. Takže ne, neříkat jako, že to je špatný, to je dobrý. Prostě každý má svoje oblíbené místečko. A kde jste byli v Itálii? Co bys nám doporučila?
7: Bibione,
4: no tam je to hezký, Bibione, jsou dlouhý písčitý pláže, tak ano. Jo, super, a teďka dobrý všechno, víkend, práce.
7: No, pracovní, no.
4: Tak ať to utíká, myslím na tebe, jo?
7: Díky, ahoj.
4: Čau, čau. Tak jestli jste v práci, já se vám pokusím to ráno pracovní krapet zvednout. Jsem Martin Hovorka, jsem tady s vámi na Kisu, jsem tady rád a máme 5 minut po 7, hezké ráno, teď s Captainem Jackem.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.
9: Hi! This is...

Radio Kiss, máme bezmála čtvrt na osm. Před malým momentem jsme se bavili s posluchačem, který volal přímo z Makarské riviéry, říkal, že tam požáry už jsou v cajku, respektive, že tam ani pořádně nedošli, protože se to všechno odehrávalo kolem chorvatského letoviska Omiš a aktuálně Omiš a ty přilehlé vesnice, tak požár lokalizován. Ostor Brač taky vyřízeno, aktuálně hoří v lese na Pelješaci. To jsou informace pro vás, co aktuálně do Chorvatska míříte. Teďka mi tady pípají zprávy od známých, chodí hlasovky, že mám pozdravit na cestu, protože se přesouváte na dovolenou do Chorvatska. I zdravím Jirku dokonce, který teďka poslal tu úplně tu nejčerstvější zprávu. Tak přeju hlavně šťastné kilometry, v pořádku doražte a dovolenou si užijte bez nějakých zmatků a problémů. To bychom vám přáli za celé Radio Kiss a ještě jedno vlastně nějaké přání. V pořádku se nám pak vraťte domů, jo? A hlavně si odpočiňte. Tak to jsou takové jenom vzkazy teďka po 7. hodině raní. Jsme s vámi. No a za malý moment, pokud zůstáváte v České republice, tak pro vás máme tipy a nápady, jak trávit tento víkend. Další srpnový víkend aktuálně na svém začátku a my vám budeme dávat tipy na různá místa, kde se něco odehrává, kde se zkrátka nudit nebudete. Tak jestli i vy o nějakém takovém místě víte, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Rádi vás zařadíme do éteru. Teďka další muzika, Scooter, Avicii nebo Becky Hill s písničkou Surrender. Dobré ráno. No.

0: Is Active Weekend.
1: Vysíláte s námi od brzkého rána, to je dobře, protože jste s námi na Kissu a my tu máme spoustu pozvánek na místa, kde se o tomto víkendu něco šustne. Tak pojďme se podívat, kde budou krásné traktůrky. Ahoj!
2: Nazdar, kysáci. Máte rádi traktory? Tak dnes doražte do Kounova u Rakovníka na netradiční kounovskou traktoriádu. Uvidíte závody, výstavu, bude teplo, tak se přijete podívat.
1: Jako závody traktorů, to bych chtěl vidět, takže pokud dneska máte čas, tak vyražte směr traktoriáda, směr Rakovnicko a Kounov, myslím, že to je to místo, kde se dneska bude udít hodně velký a zajímavý věci. Tak děkujeme za tip na traktoriádu. No a pokud nás posloucháte právě teď u Jáchymova, tak ve spojení jsme s Blankou, protože ta ví, co tady dneska budou mít za dobroty. Ahoj, Blani.
3: Do Jáchymova se po roce vrátil Food Festival. Dnes vás, kysáci, v Lázeňském parku čeká den plný jídla a letní atmosféry, chutě z celého světa a bohatý program.
1: Tak doufám, že se budete olizovat až za ušima a že se necháte šmakovat i tou hudbou, kterou vám budeme teďka na Kissu nabízet. Robin Schulz, z okamžik třeba Rednecks nebo Shakira, ať máte hezké ráno ve společnosti Rádia Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Mám pro vás připravenou velkou nádobu s vodou a vy budete soutěžit, kdo déle vydrží pod vodou.
2: Pokud si vsadíte na toho správného, kdo déle vydrží, tak vy vyhrajete. Vsaďte na Patrika.
3: Ne. Ani náhodou.
1: Jo. Patriku, tvoje poslední slova?
3: Radím vám dobře. Vsaďte na Romana.
1: Yes, a ponořit. V tuhle chvíli Roman a Patrik mají hlavy opravdu pod vodou. Roman je nad vodou. Na koho Renča vsadila?
4: Roman.
3: Ne.
4: Jo.
3: Proč já nevydržel o 3 vteřiny?
5: No, Romane, doma taky takhle hulákáš, proč já nevydržel o 3 vteřiny víc?
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

Dobré sobotní ráno, je 7.40, tady je Radio Kiss. Doufám, že si volno užíváte přesně tak, jak potřebujete. Ať už děláte na zahradě, nebo teprve přemýšlíte, že vstanete z postele, Radio Kiss je v tom s vámi. No a pozor, možná, že i dneska vyrazíte na nějaký víkendový nákup. Tak pozor, vzpomeňte si na to, co vám teďka povím, až vletíte do uličky s ovocem, protože tam se podívejte schválně na jablka. Věděli jste, že ta běžná jabka v supermarketech mohou být až jeden rok stará? No, oni se sklízejí naraz a pak se ukládají do speciálních chladicích hal bez kyslíku, kde doslova zamrznou v čase, než dorazí na ten pult do supermarketu. Takže vlastně, až dneska budete kupovat kilo jablek, tak si uvědomte, že si kupujete takový malý stroj času. Čas ale neúprostě letí i tady u nás na Kisu, je téměř 7:45, no a my jedeme dál. Tečka s Offenbach a Right Said Fred, dobré ráno. Radio Kiss.

0: ty teploměry ukážou v průběhu dne. Kolik bude dneska stupňů? Kysáci, co myslíte? 15. srpna? No, má být jeden z nejteplejších dnů tohoto týdne. 33 stupňů Celsia. No takhle, když to srovnáme s obdobím zhruba před 14 dny, kdy byly 40, tak tohle je takový slabý čajíček oproti tomu. Ale i tak samozřejmě tekutiny, to je důležitá věc, doplňovat. Pak samozřejmě nějaký větráček chlazení, naše posluchačka je vybavena, ahoj.
1: Skvělý větráček, který mám v práci. Doma mám úžasný větráček, úplně na pohodu.
0: A takový to, jak se hezky chodí, jak se chodilo v tom filmu Kulový blesk. Dobrý den, máte sklep? Mohla bych ho vidět, tak dneska by se hodilo. Máte sklep a mohla bych se jít do něj ochladit? Takže přátelé, zvládněte to, 33 stupňů dneska a to bude. Ono se zase ochladí po víkendu. To zvládneme teďka po víkendu. Jinak mimochodem, dneska je Mezinárodní den relaxace, což je den, který vybízí tak nějak k odpočinku, zpomalení, odbourávání stresu, tak hlavně na pohodu, s větrákem v zádech a s kysem v uších. A ono to půjde. Tady je víkend a písnička Blinding Lights. Do 8 hodiny tam hodíme i Daria G. Radio Kiss s vámi, dobré ráno.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dálnice D1 nám po ránu hapruje hned na několika místech. Pokud jdete z Ostravy na Prahu, tak přátelé u Brna na sjezdu k dálnici D2, to je 196. kilometr, tak tady máme průjezd blokován nehodou osobáku s kamionem. A ještě jeden problém v rámci dálnice D1. Ve směru na Ostravu na 354. kilometru je kvůli nehodě a požáru uzavřen nájezd na Rudnou. Tak s tím, kysáci, počítejte. Jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. No a já mohu slíbit, že se za malý moment spojíme s dobrodruhy, kteří do Chorvatska, a teď se podržte, cestují Trabantem. Za malý moment živě tady u nás na Kissu.

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu. Radio Kiss počasí.
1: Dnes očekáváme jasno nebo jen velmi malou oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 32 až 35 stupňů Celsia a povane slabý, přes den mírný jihovýchodní až jižní vítr. Hezký prosluněný víkend všem kysákům přeje Lucie Sinková.
2: Bylo 8 hodin, z Kisu vás zdraví také Martin Hovorka. Mám pro vás Two Unlimited i Jennifer Lopez, tak ať se vám skvěle víkenduje.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio.

0: Jennifer Lopez, Pitbull, Radio Kiss, 8 hodin, 10 minut a teď jedno vlastně překvapení, dá se říct, to nebylo v plánu. Já jsem rád, že máme na telefonu jednoho velkého dobrodruha. Jak se jmenuješ? Ahoj.
1: Honza.
0: Honzo, my jsme měli nedávno na telefonu člověka, který do Chorvatska jel na kole. Vyjedete Trabantem. Jaký to je, prosím tě, Trabantem takovou dálku k moři?
1: Je to takový uvolňující, je to prostě jinak, než jet prostě autobusem nebo klasickým autem. Je to takový dobrodružství, spíš než výlet.
0: Kam jste jeli? Do jakého města, abychom si tak nějak mohli udělat...
1: Biogradu na moru.
0: Takže to znamená pod Zadar. A jak dlouho jste jeli těch, řekněme, 1000 kilometrů?
1: My jsme jeli nějak 13-14 hodin.
0: Aha, a jedete po dálnici, nebo po nějakých okreskách?
1: Po starý jedete.
0: No a co Trabant na to říká?
1: Trabant, ten je v pohodě zatím.
0: Jako opravdu, nebyl žádný problém na cestě?
1: Nebyl žádný.
0: A lidi, fotí si vás?
1: Ano, chodí všechno. máme tolik už pozdravů.
0: A řekni mi, kolik to žere takhle Trabant, když jdete do Chorvatska Trabantem, plně naloženým?
1: Máme takových 7 litrů spotřebu.
0: 7 litrů, a to není vůbec jako špatný, podle mě, to je dobrý.
1: Není. To je slušný. A průměrná rychlost je kolem těch 80.
0: No, a tak máte to na pohodu prostě. No a řekni mi, a v Chorvatsku dobrý všechno, počasí, cajk?
1: No, to je v pohodě.
0: Super. No tak jo, tak šťastný návrat třeba. Kolik máme ještě zbývá kilometrů?
1: Máme před sebou přibližně... 641 kilometrů.
0: Tak ať vydrží s dechem, Trabant. Pořádně vyturujte nám ho, ať to slyšíme v éteru.
1: Ono je to tichý.
0: Hele. To byste prodali za dobrý peníze, když to dělá takhle tichý zvuk. Hele, to je dělo.
1: No.
0: Tak přátelé, měli jsme živě Trabanta v éteru a smrdí to ještě poslední otázka. Smrdí to?
1: Nesmrdí.
0: No tak jo, tak super. Tak zdravíme kluky z Bakelitu. Čau.
1: Čau.
2: Takhle se vstává jedině na Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte Radio Kiss, krásné sobotní ráno vám všem. Sbíráme od vás tipy a nápady, kam by se dalo v průběhu víkendu vyrazit. No a pokud posloucháte v okolí Opavy, nebo nemáte problém tímto směrem dorjet a vyjet, tak poslouchejte pozvánku našeho posluchače. Ahoj.
2: Nazdar kysáci, já vás chci dneska pozvat do Neplachovic v Opavy. Přijďte tu veterán rally na zámku. V 10 hodin je start, předtím už je prohlídka těch aut a motorek všech.
1: Císařská veterán rally a tohoto srazu se mohou zúčastnit historické automobily a motocykly s rokem výroby do roku 1990. Já si vlastně říkám, že ten náš posluchač, co jede tím Trabantem z Chorvatska, tak to určitě bylo vyrobený ještě před rokem 1990, toto vozidlo. Že by se mohl zastavit v Opavě. Říkal, že to má nějakých 600 kilometrů, když na to kluci šlápnou, tak možná i z toho Chorvatska do té Opavy dneska dojedou. Takže zdravíme Neplachovice, zámek Neplachovice, tam se to dneska koná a to už kolem teďka, 8 hodiny, už se vozidla sjíždějí, no a dojde i samozřejmě na spanilou jízdu a celá ta akce, jak tady čtu, tak se nese v duchu známého motivu Páni kluci. Tak si to moc užijte, pokud vyrážíte směr Neplachovice. No a pokud byste, milí posluchači, rádi do Rumburka, tak i tady víme, co se děje. Ahoj, Terko.
3: Město Rumburk i letos ožilo hudbou a zábavou. Zajděte si dnes užít tradiční slavnosti města Rumburk, které nabídnou hudební vystoupení, dětské atrakce a stánky s občerstvením. Celá akce probíhá v parku Rumburské vzpoury.
1: Jaké jsou vaše plány na víkend? Nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss a já vám naopátku posílám další muziku. Lady Gaga nebo právě teď Sere Perketiamo.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

odleť Tesky sem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Burj Al Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

Hezké letní ráno vám přejeme z KISu, je 15. srpna. Mám pro vás historku, mám pro vás zážitek, který se mi stal před, vlastně dá se říct, pár hodinami. Teď bylo to zatmění, že jo, toho slunce, to bylo kdy, ve středu. Všichni to chtěli koukat samozřejmě, ti, kteří si řekli, já to dám bez těch brýlí, tak teď mají možná problémy se zrakem a těch lidí je docela dost, dle toho, co jsem četl, tak snad mezi ně nepatříte vy, to bych fakt nechtěl, abychom měli posluchače, kteří na to dojeli. Každopádně já jsem se raději na ten zážitek nedíval vlastníma očima. Já jsem si počkal, až to všichni vyfotějí, natočejí a pak jsem se podíval na ten Facebook a Instagram. Každopádně já jsem si objednal ty brejle, ty, který slouží k tomu, abychom se mohli koukat na to zatmění. Jenomže mě ty brýle nepřišly. Prostě měli toho hodně ty kurýři, zároveň o brýle byl zájem, takže vyprodáno a tak dále, než se naskladnili nový. No prostě najednou mi v pátek ráno přišla zpráva, už vám vezeme balíček. Říkám, ježíš, co to bude za balíček, já jsem úplně zapomněl. Rozbalím a v balíčku ty brýle. A v pátek, čověče, co s tím teďka budu dělat? Tak jsem jako přemýšlel, že bych to jako vrátil a pak mi říká partnerka, počkej, a to je dobrý, ne? Teď už máš brýle a to další zatmění. Ty už jsi připraven na rok 2075, tyjo. Takže já tady musím ještě 50 let vydržet, abych ty brýle jako regulérně využil. I když otázka, jaký budou technologie za 50 let, že jo. Třeba to bude zastaralý už. Každopádně já jsem vybaven. Já brýle mám, kdyby náhodou, jo. Každopádně v souvislosti s tím zatměním, s tím Sun Eclipse, tak se začalo hodně streamovat a to skladba od Bonnie Tyler, která shodou okolností ještě před pár týdny zemřela. Takže její nejslavnější píseň Total Eclipse of the Heart, to je tadle. Eclipse, zatmění, tak nárůst. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely. 43 let od vydání tohoto hitu, jednak po odchodu Bonnie Tyler a druhák v souvislosti se zatměním, o 20% celosvětově si tuto píseň streamuje více lidí. Spotify hlásí masivní nárůst tohoto hitu za poslední týden, rádia ji nasadila ve velkém a ve zpěvaččině rodném Walesu ji lidé spontánně zpívali venku v den zatmění slunce. Takže úplné zatmění srdce Total Eclipse of the Heart evidentně zůstane nesmrtelným hitem a já jsem objevil v našem archivu, že tuto skladbu předělal Jan Wayne, možná jste ji slyšeli i v O2 aréně, kde Jan Wayne byl v rámci Millennium Explosion, takže bychom si dali tu verzi od Jana Wayna, ať si trošku zatrsáme po ránu, 9:15.

ďalej. Úžasný David Guetta a s ním taky Bibi Rexa, pecka Sad Girls v 8 hodin 50 minut na Kissu. Já jsem tady před malým momentem mluvil o tom zatmění slunce, které probíhalo v týdnu. To už je za námi, ale tím srpnová zatmění zdaleka nekončí, protože to druhé zatmění, zajímavé zatmění, se odehraje v časných ranních hodinách v pátek 28. srpna. Zatmění nebude úplné, ale velmi výrazné a budeme ho pozorovat zasvítání. A přátelé, bude se jednat o neuvěřitelný měsíc. Jo? Až bude měsíc zapadat 28. srpna nad jeho západním obzorem, či bude přímo nad obzorem, tak v ten okamžik dojde k tomu částečnému zatmění měsíce a půjde prý dle fotografů a o velmi fotogenickou podívanou. Tak přátelé, 28. srpna si dejte budík, protože zažijete na obloze něco, co opět jako jen tak k vidění dlouho zase nebude. A navíc jako musíme si přát, aby samozřejmě k tomu bylo ideální počasí, aby bylo vidět, aby nebyly mraky, ale to vám zatím jako nikdo neřekne. Takže zatím si musíme přát, aby bylo jasno a abychom se probudili na budík 28. srpna. Labuš, taky Ed Sheeran, to je další muzika, kterou vám budeme dělat radost na Kissu.

0: Ladíte Kiss, bude 9 hodin, pojďme na silnice.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Pokud jdete právě teďka po dálnici D1 z Prahy na Brno, tak zhruba na 100 kilometrů za sjezdem na Humpolec máme překážku. Z kamionu, který je tu odstaven, vytéká aktuálně nafta. Hasiči by měli řídit provoz. Pokud vás čeká cesta po dálnici D5 a jedete ve směru na Rozvadov, tak na 104. kilometru máme hlášenou havárku dvou osobních vozidel. Nájezdová větev na dálnici je momentálně neprůjezdná. A ještě vás zdravíme také k Ostravě. I tady jsou problémy na silnici. Právě teď tu hasiči bojují s nehodou, která je doplněná požárem. Je to u exitu 354, dálnice D1 ve směru na Ostravu. Počítejte s tím. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.
1: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Bassligrem.
2: Hi, this is Denzel. How are you doing?
3: Hi, this is Zina.
4: Hi, this is Marcus Schultz.
5: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
1: DJ Bassligr. Horečka sobotní noci. Už dnes od 7 večer. Na Rádiu Kiss.
6: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
7: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
9: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Dnes očekáváme jasno nebo jen velmi malou oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 32 až 35 stupňů Celsia a povane slabý, přes den mírný jihovýchodní až jižní vítr. Hezký prosluněný víkend všem kysákům přeje Lucie Sinková.
2: Díky Lucce už víme, jaké bude počasí. Odbyla 9. hodina. S vámi je na Kisu Martin Hovorka. Přeju hezký víkend a posílám do uší Kelis.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Ladíte Radio Kiss a představte si to, že už příští neděli bude v České republice mít svoji show Tiesto. Je to tak, DJ Tiesto, který formoval, dá se říct, moderní klubovou scénu a stal se jednou z největších globálních tanečních ikon, tak zamíří do Prahy, bude mít svoji show v duplexu na Václaváku a my do tohoto pražského klubu vám budeme rozdávat vstupenky. Přátelé, ve čtvrtek, jenom 3 dny před touto zásadní akcí, máme pro vás vstupenky na jednu z největších světových DJských hvězd. A soutěžit budeme celý čtvrtek mezi 6. a 18. hodinou a ten princip bude snadný. Jakmile v našem playlistu uslyšíte pecku od Tiesta, volejte sem k nám na Kiss 210 323 323 a když budete mít štěstí, tak získáte vstupenky na jednu z největších klubových akcí letošního léta. Tak přátelé, pojďme si tak jako připomenout ty největší hity. Sypáky od Tiesta. Let's get down to business. Business. Nebo Adagio. Co třeba Traffic? Tak to jsou všechno hity, které vám budeme nabízet ve čtvrtek a jakmile některý z nich uslyšíte 210 323 323, kdo se dovolá a bude s námi ve studiu.

0: Kiss Active Weekend.
1: Dneska bude kysáci hicák, má být téměř 35 stupňů Celsia. Každopádně víme o jednom místě, kde by se dneska mohli schladit. Ahoj.
2: Ahoj Marty, zdravím všechny posluchače. Pokud byste se chtěli schladit dnešnímu horku na zimním stadionu, tak v Táboře probíhá exibiční zápas Tábor plný hvězd mezi dvouma místníma legendama, ale netýká se to jenom fanoušku táborského hokeje. Na ledě se objeví Viktor Hybl, Franta Lukeš, Tomáš Čachocký, René Vydanený, Dan Voženílek, Matěj Bliml, Radek Dvořák, realizačním týmu Kýhoz, Rosol, a po zápase si klidně zajděte na místní Klokockou pouť. Čau Martin.
1: Martine, děkujeme. Ta celá akce na zimním stadionu v Táboře startuje ve 3 hodiny odpoledne. Ale pozor, už v 1 bude autogramiáda těch hvězd, o kterých mluvil náš posluchač Martin. Tak si můžete do Tábora udělat výlet, ale v případě, že máte rádi rajčata, tak víme o jedné slavnosti rajčat a Terka ví, kde pak se tato sláva koná.
3: Zveme vás na dnešní další ročník velké gastronomické události, která oslaví rajčata jako nejoblíbenější zeleninu Břeclavska. Slavnosti rajčat můžete navštívit až do 17 hodin. Kulinářská akce představí pro Břeclavsko tuto typickou zeleninu v mnoha podobách. Na programu je degustace specialit a doprovodný kulturní program pro celou rodinu.
1: Terko, děkujeme za informaci, děkujeme za pozvánku a jestli máte i vy dobrý nápad, kam vyrazit v průběhu prosluněného víkendu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky za to a já už hraju korunu.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio Kiss.

0: Na tento okamžik jsem se šíleně těšil, že se spojím s vámi s posluchači přes linku 210 323 323. Zvedám telefonní sluchátko. Krásnou sobotu. Halo?
1: Halo, halo.
0: Halo, kdo pak je tam?
1: Katka.
0: Kačenko, my ti přejeme krásný víkend. Doufám, že se užíváš se sluníčkem v zádech a s klimatizací vedle sebe.
1: No, my jsme v kempu. Kempujeme.
0: Kempujete? A kde jste? Kde jsou nějaké...
1: V Rožnov, pod Radhoštem.
0: Kde je nějaký dobrý kemp? Rožnov, počkej, tak tam jsme byli, teď jsme to zrovna vzpomínali, před 10 lety.
1: Aha, a je to tady fustejný.
0: A je to tam nádherný, tam takový jako dobrý vibe to tam má, ten kemp.
1: Aha.
0: I když před 10 lety slovíčko vibe ještě nikdo neznal. No a jak probíhá takové typické ráno v kempu, jestli bys nám to mohla popsat a přiblížit?
1: S opicou.
0: S opicou. Dobře, vstanete, ano, a povídej.
1: A chystáme snídaní, teď zrovna dělám palačinky.
0: Jo, pozor, v kempu, jak máte moje palačinkováče, jo, dobrý.
1: Koupili jsme ho tady v Lidlu.
0: Dobře, a jinak jako lidi prostě v tom kempu tak jako švitořej a vyráží asi nějaký túry, viď, ve skydech tam.
1: Ano, byli jsme, my jsme byli na kolách v Rožnově, z Rožnova do Horní, na přehradě na Horní Bečvě.
0: Tam je dobrá, tam se dobře koupe, viď?
1: No, koupe, už je to špinavý, už se to moc nedá koupat.
0: Aha, no vidíš, tak děkujeme za tip a já ti zahraju k těm palačinkám nějakou písničku, povídej.
1: Co si necháme zahrát?
2: Ale,
1: co Evelyn, malo ví?
0: Velká porada.

0: Makarénu, Makarénu.
1: Velká porada teďka. Dobře, Makarénu, zahraju Makarénu. A přeju vám krásný den. Ahoj.
0: Dobře, ahoj.
1: Čau. Zdravíme do kempu, do autokempu. A teď už Makaréna.

Ladíte Radio Kiss, máme bezmála 10. hodinu a sáhněte si do svědomí, kdy jste si naposledy dali na čerpací stanici párek v rohlíku. Jedna speciální čerpací stanice, jeden jako druh, síť čerpacích stanic, dělá hotdogy s belgickou omáčkou. Jo? Je to taková ta červená čerpačka. Představte si to, ta belgická omáčka, to je taková závislost, že dokonce někdo dokáže i krást tuto omáčku. Představte si to, že na Brněnsku teďka řádí člověk, který vykrádá čerpačky, ale ne, že by tam chtěl po nich peníze, ale on tam krade tu belgickou omáčku a bere to jako po kilech, protože už vykradl 13 stanic a ukradl belgickou omáčku v hodnotě za necelých 18 tisíc korun. Samozřejmě policie ho hledá, ale každopádně prostě zatím marně. No tak je to evidentně jako fantom belgických omáček, fantom benzínek po Brněnsku lítá. Já bych možná šel po stopě tak, že bych šel, jestli někde nebudou kapky belgické omáčky na asfaltu, protože to by mohla být právě stopa. Jo, že by mu to někde mohlo třeba vytejkat z kufru auta, tak jedině jít po takové stopě. Taková rada, jo. Rada od Martina Vacátka. Martin Vacátko Hovorka s vámi. Tak, zdravíme na Brněnsko a já hnedka po vysílání si jedu dát jeden páreček s belgickou omáčkou. Mňam.

0: Ladíte Radio Kiss, pražská zoologická zahrada je bohatší o zhruba 13 milionů korun. Jak se to stalo, tak to si povíme hned po 10. hodině, buďte s námi. Zešel nejdřív ale pohled na silnice. Jak se jezdí?
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Míříme na dálnici D1, jestli jedete právě teďka z Prahy na Brno, tak hnedka za Humpolcem je kolona kolem 99. kilometru, to z toho důvodu, že hasiči čistí vozovku od vyteklé nafty. Pokud pojedete právě teďka do Brna ve směru od Přerova nebo Olomouce, tak jak D46, tak D1 stojí těsně před Vyškovem, tvoří se kolony. Kde jsou další dopravní problémy? Ahoj!
2: Na D1, 83. kilometr, směr Brno, stojí v pravém pruhu osobák, běhá tam kolem toho pět bludíček, nemají to ani označený, není to na varovkách. Dejte si pozor, ať do toho nevlítnete. Mějte se, čau čau.
0: A ještě pohled do středočeského kraje.
3: V obci Sukorady mezi Boleslaví a Jičínem tak se stala vážná dopravní nehoda. Tak počítejte se zdržením.
0: Pokud máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.
1: Rádio Kiss. Filmové tipy.
4: Máte rádi tvrdý rány, červenou pod nosem a otlučený klouby na rukách? Pak si nenechte ujít dvě boxerské novinky. Na streamovací platformě se objevil dramatický krimi seriál Běs, v němž zraněný muž s amnézií najde útočiště u trenéra MMA a v ringu získá naději na nový život. Plnej uslintaných rukavici i romantický kriminální seriál Karameláska. Ambiciozní státní zástupkyně v něm ztratí paměť a nastěhuje se k trenérovi boxu, se kterým prej chodí. Vzpomene si? Zamiluje se znovu? Mohte se překvapit. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Dnes očekáváme jasno nebo jen velmi malou oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 32 až 35 stupňů Celsia a povane slabý, přes den mírný jihovýchodní až jižní vítr. Hezký prosluněný víkend všem kysákům přeje Lucie Sinková.
2: Je tu 10. hodina, s vámi je na KISu Martin Hovorka. Užívejte víkendu, posílám vám Lubegu a taky kaskádu.

0: Tantarada! Bude další soutěž.
1: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
0: Vy už se v podstatě do této hry můžete zapojit teď. Přátelé, teď nemusíte čekat na příští týden, ale už teď naklikejte kiss.cz. Na první dobrou to najdete. To najde i ten, kdo oslepnul po zatmění slunce. Kdo na to koukal, tak i tenhle ten to najde na těch stránkách. Takže přátelé, vyhrajte dovolenou v Egyptě od Blue Style, na to klikněte, tam si přečtěte, o co se soutěží a úplně vás to jako naladí a hned je tam možnost se zapojit do soutěže. Odpovíte na otázku, jsou tam možnosti, potom dáte jméno, příjmení a tak dále, abychom o vás věděli. No a v pátek, přátelé, půjde do Tuhýho, protože budeme v pátek vybírat jedno jméno. Jakmile uslyšíte to své jméno z vysílání, tak obratem by bylo skvělé, kdyby se zavolali a pokud se dovoláte, tak dovolená bude vaše. Pojedeme do Egypta a myslím, že ten zážitek v tom all inclusive resortu s tím úžasným mořem, skvělou písčitou pláží, s velbloudama, to bude něco, co musíte zažít v roce 2026. Takže soutěž s Egyptem, soutěž s Blue Style, s touto cestovní kanceláří, díky webu kiss.cz, kudy se dostanete do soutěžení a já už jenom držím palečky, aby to vyšlo zrovna vám, kdo se teďka registrujete na stránkách kiss.cz. Tady je další muzika, Taylor Swift a budou i Sunrise Avenue.
1: Radio Kiss.

0: Active Kiss, Active Weekend.
1: Nádhernou sobotu plnou sluníčka, asi možná i k bazénu se dneska bude mířit, nebo k nějakému rybníku či přehradě, nebo alespoň ke stánku se zmrzlinou. Tak jestli víte o nějakém skvělém ochlazení, dejte vědět, protože to se bude hodit našim posluchačům, taková rada. Každopádně naši posluchači už jsou na cestách, jsou na výletech, už míří na ty svoje oblíbené akce, tak pokud máte rádi americký káry, poslouchejte, kam se jet na ně podívat.
2: Ahoj kysáci, tak já s dětma razím dneska do Šiklova mlýnu na sraz Amerik. Tak kdo bude chtít, přijďte se taky podívat, protože to bude hrozně velký.
1: Přejeme vám šťastnou cestu, za okamžik vám zahrajeme třeba Timmyho Trumpeta nebo skupinu NSYNC. No a pokud máte chuť takhle o víkendu na něco sladkého, tak poslouchejte pozvánku od Terky na jednu velkou dobrotu.
3: Pokud ještě nevíte, kde si o víkendu dáte něco dobrého k jídlu, máme pro vás tip. Tento víkend probíhá 25. ročník oblíbených borůvkových hodů v Malé Morávce a v Karlově pod Pradědem. Jako obvykle probíhají v místních restauracích, které připraví své borůvkové menu. Pokud tak dobrou chuť?
1: Ano, dobrou chuť, nechte si chutnat. Pokud máte i vy chuť na něco dobrého a chtěli byste třeba od našich posluchačů poradit, kde něco dobrýho vám uvaří, připraví nějaký slavnostní food festival, tak se obracím na vás. Vy, kdo to víte, kde mají něco fakt jako echt eňoňuňo, apka kisu, dejte nám vzkaz sem k nám na Kiss, protože my to rádi pošleme dál skrz náš éter. Hezký víkend.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: Jaké jiné rádio probudí český národ tímto hitem? S tuňákem.
2: S tuňákem.
1: Pojď, pome. To je Binec dneska. Budem hrát každý den tohle nově.
3: Řekli jste, že chcete dno českého éteru, tak jsem ho vybral.

0: Legendy horečky sobotní noci, Rádia Kiss.
1: A já už to vidím, co budeme hrát. Já to teďka řeknu jako rodilý Čech, jo. Encore in fa. Encore in fa. Tak přátelé, to je francouzský název písničky od Saše. Ohromný hit, kterým Saš vlítnul do hitparád v 97. roce. A Saš samozřejmě Němec. A udělal tady tu svoji prvotinu a on věděl, že francouzština zní v taneční hudbě velmi sexy. A chtěl právě do toho svého prvního singlu zakomponovat francouzštinu, tak tehdy měl přítelkyni, která velice dobře mluvila, no velice dobře, tak asi tak jako 2 až 3 měla na vysvědčení z francouzštiny, podle toho, jak to namluvila. Tak zkrátka uměla pár jako slov a pár vět francouzsky, tak ji požádal, jestli by nějaké francouzské fráze do té skladby nenamluvila. Tak ona takovou jako lámanou výslovností a takovou zvláštní jako gramatikou a frázováním to tam poslala. A Francouzi se tomu tehdy jako dost jako smáli, dost jako měli výhrady, ale ani to nezabránilo, aby písnička ovládla světové hitparády a žebříčky a pozbírala dokonce platinové desky. Takže Encore in fa a Saš tady u nás na Kisu, co by pozdrav z playlistu, který pro vás chystá.

0: Ladíte Radio Kiss, zemřela jistá paní, neznámá dárkyně, a ta odkázala pražské zoologické zahradě dvě nemovitosti a hotovost v celkové hodnotě přes 13 milionů korun. Nová paní ředitelka zoologické zahrady zmínila, že bude hledat cesty, jakým způsobem dárce přímo v areálu zahrady připomene. Každopádně, já si jako říkám, snad neměla tato paní žádné děti. Že pokud ano, tak by bylo fér, kdyby jim zoologická v Praze Troji jako takovou satisfakci nabídla doživotní vstup do této zahrady zdarma. Tady jsou Erasure, Love to Hate You, a vám krásnou sobotu.
1: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: S vámi Rádio Kiss, pokud jdete z Prahy na Mladou Boleslav po dálnici D10, tak na 21. kilometru startuje kolona a tou se budete sunout až k dopravní nehodě, velké nehodě 5 osobáků, která se stala na 25. kilometru, to zdržení minimálně půl hodiny. Problémy jsou také v Benešově, a to u odbočky na Týnec. Tady se nám srazilo hned několik vozidel a kolony jsou v Benešově hned ze několika směrů, jak od dálnice D1, tak dokonce i od dálnice D3 a tak dále a tak dále. No a pokud vás čeká cesta po dálnici D1 z Kroměříže na Brno, tak nám to stojí u Vyškova. Kolona začíná na 231. kilometru a to zdržení v ní na zhruba 20 minut. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky za to.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Přesně důvod, proč mám Rádio Kiss rád. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
0: Díky apce Rádia Kiss
2: nahrávej vzkazy
0: a vysílej s námi každý den.
4: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
5: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
0: Mrkni na web Rádia Kiss. www.kiss.cz.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
7: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
8: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: vůli. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Dnes očekáváme jasno nebo jen velmi malou oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 32 až 35 stupňů Celsia a povane slabý, přes den mírný jihovýchodní až jižní vítr. Hezký prosluněný víkend všem kysákům přeje Lucie Sinková.
2: A já se přidávám, také přeju famózní sobotu. Jsem Martin Hovorka, odbyla 11. hodina, dáme si Timbalanda.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Ladíte Rádio Kiss a my máme namířeno na další mejdan. Tentokrát to bude 90s Party Life, kterou vám přivezeme pod hrad Loket už 29. srpna. Loučení s prázdninami, a to v západních Čechách. Doufám, že budete u toho.

Okay, se DJové a moderátoři, ale hlavně tři hvězdy, které jsme pro vás pozvali. A teď dobře poslouchejte, kdo bude řádit v amfiteátru Loket společně s Kissem. Groove Coverage. Ty kráso! Zatopěj pod kotlem, Erotic. A dorazí Kosmonova, jehož hit Ayla dodnes patří mezi taneční klasiky. Tak co, to si asi nenecháte ujít, si myslím. Když se proklikáte k nám na web, tak odtud vede prolink i na vstupenky, ty jsou samozřejmě v předprodeji, tak se pozrite, ať na vás vyjde místo, protože to mizí. 29. srpna, hrad Loket, amfiteátr a 90s Party Live s rádiem Kiss. Buďte u toho. A teď už muzika od W a taky Mike Perryho.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Bude 11:30, posloucháte Radio Kiss a stále možná ještě doma ležíte někde na gauči a říkáte si, tyjo, co budu dělat? Den a půl ještě volna přede mnou, co já to tak budu dělat? Tak pokud máte rádi auta, pokud máte rádi prostě pořádný káry, měli byste vyrazit právě teďka do Zlína. Víc naše posluchačka.
2: Kdo má rád auta, tak ať si zajede do Zlína na Rally Barum. Pěknou sobotu. Ahoj.
1: Víš, a rally nemusí být vůbec zlý nápad, a když to vezmete zpátky přes koupaliště nebo přes stánek se zmrzlinou, tak by to mohlo být i krásné sobotní odpoledne, dejme tomu. No a teď už jedna pozvánka i pro děcka, protože můžeme vyrazit na výstavu, o které ví víc Terka. Máš slovo.
3: Zločin přivedl Sherlocka Holmesa i do Prahy. Pomozte legendárnímu britskému detektivovi vyřešit případ století. Interaktivní expozice v prostorách obchodního domu Bílá labuť v Praze vás vede do atmosféry viktoriánského Londýna, kde budete sbírat stopy, analyzovat důkazy a pokusíte se vyřešit tajemný případ století. Výstava propojuje dobrodružství, logiku a moderní technologie a nabízí zážitek pro všechny fanoušky detektivek i rodiny s dětmi.
1: To byla Terka Jandová a před námi je mistr Robbie Williams. Teďka jsem ho viděl naživo v Bratislavě. On je rok od roku lepší. Ty show má fakt vymakaný. Supreme a za okamžik i Benson Boone.

odleť Teskisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Burj Al Arab Beach All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Shoebox. Ahoj Skysu, máme pár minutek po 11:30 a budeme teďka zdravit do velké dálky, protože naši posluchači jsou na cestách a i v zahraničí, v dalekém zahraničí nás mohou poslouchat díky apce Rádia Kiss. Tak kam zdravíme a co máme zahrát? Ahoj!
1: Zdravíme všechny kysáky z ucpané chorvatské dálnice. Právě se vracíme ze Sukošanu, bylo to parádní dovolená a přáli bychom si zahrát, co? Moravo, zdravíme všechny, snad nám cesta rychle uteče, zbývá nám ještě 9,5 hodiny. Dík moc a čau.
0: Nazdar, nazdar, zdravíme k Sukošanu, tam mě jistý pilot se mnou lítal ve vyhlídkovém letadle nad plážemi u Sukošanu a je tam nádherný, nádherný. Tak přátelé, jednak Moravu dáme, už je připraven dokonce i remix od DJ Shafa, tak to dáme za malý moment. No a když už jsme tady měli teďka telefonát z ucpané chorvatské dálnice, tak dneska brzy ráno, to jste ještě mnozí spali, tak se nám ozvali pánové, co se z Chorvatska aktuálně vrací Trabantem. A přátelé, tento telefonát si připomeneme dnes ještě jednou, a to zhruba za hodinu. Tak buďte s námi a teďka už ta Morava.

Ladíte Radio Kiss? Možná jste se včera procházeli po Karlově mostě a byl tam sníh. Opravdu na Karlově mostě včera byl sníh a dokonce se po něm v dopoledních hodinách proháněli běžkaři. To z toho důvodu, že se připomínalo, že v příštím roce se poběží 60. ročník jizerské padesátky a pořadatelé tohoto běžkařského závodu nechali přivést sníh do centra Prahy. Závod se poběží přesně za půl roku v okolí Bedřichova, to jsou Jizerské hory. Takhle jako očekávání jsou evidentně velký od toho 60. ročníku, ale aby to nedopadlo s tím sněhem jako letos v létě s deštěm. Kde nic, tu nic. Dáme si DJ Boba taky výtaz a směle míříme k pravému poledni.

0: S Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Radio Kiss, máme problémy na dálnici D1, 349. kilometr. Tato dálnice je v těchto místech uzavřená, protože došlo ve směru na Brno k dopravní nehodě. Jsou problémy také mezi Prahou a Brnem. Ve směru na Brno další dopravní nehoda, 137. kilometr. A ještě víme o hořícím vozidlu na D1. To hoří na 33. kilometru ve směru na Prahu. No, takhle, suma sumárum D1, velký špatný, nejenom dnes, ale dneska to platí obzvlášť, tak ideálně to vzít nějakou jinou dálnicí nebo nějakou jinou cestou, nebo nechat ty problémy odběhnout a vyrazit na silnice o něco později. Každopádně přejeme pevné nervy za volantem a jeďte opatrně, to vám přeje Radio Kiss.

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá
4: non-stop.
3: Radio Kiss počasí.
0: Dnes očekáváme jasno nebo jen velmi malou oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 32 až 35 stupňů Celsia a povane slabý, přes den mírný jihovýchodní až jižní vítr. Hezký prosluněný víkend všem kysákům přeje Lucie Sinková.
5: Ahoj a krásné poledne, je tu Radio Kiss a my přejeme všechno nejlepší Hankám, které dneska slaví svátek. Tak všechno nejlepší, holky.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Je to tak, od pondělí do pátku hrajeme celý rok na Rádiu Kiss o peníze. Celý rok 2026 od pondělí do pátku házíme kostkou a podle toho, co na kostce padne, to násobíme tisícovkou. Když padne šestka, tak vám dáme rovnou 7000 korun. I když už je to celkem dávno, co v našem vysílání padla šestka, já se dívám, co tady padalo v minulém týdnu a no čtyřka, to bylo asi nejvyšší číslo.
2: 3, 2, 1 teď. Je hozeno?
3: Na kostce je čtyřka a my ti dáme 4000!
4: Jo! Super!
1: Rosťa se radoval, doufám, že se budete radovat i vy v těch následujících dnech, protože opět úderem pondělí jedeme další kolo hry 7-7 a doufám, že další penízky se posypou od Rádia Kiss rovnou a přímo do vaší peněženky. Teďka Robin Schulz.
0: 7-7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Kiss Active Kiss Active Weekend.
1: Ladíte Kiss, máme takřka půl jedné odpoledne a já to tady od rána avízuju, že už bychom taky měli vyrazit někam k té vodě se ochladit, přece jenom je krásný počasí a na Slapech je údajně stále skvělá voda. Mám to přímo z první ruky, protože se mi ozvali kamarádi, kteří se jezdí koupat na Molo Nová Rabině, tak na Rabině super. No a o pár zatáček vpřed je Nová Živohošť, i tam je super koupando a tam by nás chtěl právě teď pozvat Jakub.
2: Kysáci, říkáte si, co pak byste takhle v sobotu v podvečer mohli dneska dělat? No tak bych vás rád pozval do veřejného tábořiště Nová Živošť, kde to pořádně užije. Můžete se těšit na živou hudbu přímo u pláže, vychlazené pivko, pizzu, zmrzku, no a spoustu dalších. Vezměte rodinu, kamarády nebo partu a přijďte si užít sobotní letní večer u vody. Nová Živošť, kemp veřejné tábořiště přímo u pláže. Sobota od 17 hodin. Zdraví Kuba.
1: Těch akcí se koná dneska spoustu. O další skvělé akci by věděla Blanka. Máš slovo.
3: Dnes můžete kysáci vyrazit na Krnsko Open Air Festival. Přes den hrají kapely a probíhají soutěže. Nechybí ani široký výběr jídla a pití. A jakmile se setmí, přebírají scénu DJs a louka se promění v taneční open air.
1: Krnsko, vidíš to? To je kousek od Mladé Boleslavy, tak jenom abyste věděli, jakým směrem se případně vydat, pokud byste hledali na mapě Krnsko. Tak děkujeme za pozvánku a jdeme na muziku, protože ta má vždycky na Kissu přednost. Tady je Dua Lipa s písničkou Houdini, za malý momenty I Sam C, no a stále vám skvělé sobotní odpoledne z Kissu přeje Martin Hovorka.
0: Kiss Active.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu. Jakou že to zpěvačku bychom si teď měli pustit?
1: Je to Belinda Carlisle.
0: To je ono a je tam něco česky. Dobře, poslouchejte, abyste za chvilku zjistili, co Katka objevila.
2: Já tam slyšela Pusu mi dej.
0: Fakt jo?
2: Jo.
0: Tak počkej. Katko, jak to máš ty?
1: Přesně to stejné. Pusu mi dej.
0: Pusu mi dej.
3: A mám pocit, že právě předtím zpívá a ty.
0: Tak schválně, jo? A ty,
3: a ty, a teď.
0: Pusu mi dej.
2: Jo.
4: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Mám tady pro vás další pozvánku na dnešní večer, kdy po 19. hodině bude za mikrofonem řádit DJ Bassliker. Ty největší taneční pecky od 90. až po současnost každou sobotu večer v 19 hodin tady u nás na Kissu horečka sobotní noci. A já mám pro vás teďka Ameno. Mnozí si myslí, že tato písnička je vlastně napsaná v latině, že to je latinský, ale to je velká chyba, protože autor projektu Era, Eric Levy, když to psal, tak používal slova, která nemají vůbec žádný význam ani smysl, jenom jsou to prostě vymyšlená slovíčka, která dobře znějí. Jo, navazují takovou jako mystickou atmosféru tyto středověké a vlastně napodobují středověké církevní chorály. Tak to je vlastně idea písničky Ameno od projektu Era, jenomže já vám dám teďka remix, o který se postaral německý DJ Quicksilver, který vlastně spojil dva takový světy, ten tajemný duchovní chorál s tou tvrdou trancovou muzikou. No a vznikl megahit, který bořil evropské hitparády. A my si právě teďka verzi Ameno od DJ Quicksilvera dáme tady u nás na Kissu.

0: Ladíte Radio Kiss, od rána nám volají posluchači, kteří se vracejí z Chorvatska, a dokonce teďka tady máme na drátě člověka, který z Chorvatska jede, ale pozor, takovým speciálním vozidlem. Ahoj!
1: Honza.
0: Honzo, my jsme měli nedávno na telefonu člověka, který do Chorvatska jel na kole. Vyjedete Trabantem. Jaký to je, prosím tě, Trabantem takovou dálku k moři?
1: Je to takový uvolňující, je to prostě jinak, než jet prostě autobusem nebo klasickým autem. Je to takový dobrodružství, spíš než výlet.
0: Kam jste jeli? Do jakého města, abychom si tak nějak mohli udělat...
1: Biogradu na moru.
0: Takže to znamená pod Zadar. A jak dlouho jste jeli těch, řekněme, 1000 kilometrů?
1: My jsme jeli nějak 13-14 hodin.
0: Aha, a jedete po dálnici nebo po nějakých okreskách?
1: Po starý.
0: Po starý jedete, po starý. No a co Trabant na to říká?
1: Trabant, ten je v pohodě zatím.
0: Jako opravdu nebyl žádný problém na cestě?
1: Nebyl žádný.
0: A lidi, fotí si vás?
1: Ano, fotí všechno. máme tolik už pozdravů.
0: A řekni mi, kolik to žere takhle Trabant, když jdete do Chorvatska Trabantem, plně naloženým?
1: Máme takových 7 litrů spotřebu.
0: 7 litrů, a to není vůbec jako špatný podle mě, to je dobrý.
1: Není. To je slušný. A průměrná rychlost je kolem těch 80.
0: No, a tak máte to na pohodu prostě. No a řekni mi, a v Chorvatsku dobrý všechno, počasí, cajk?
1: No, to je v pohodě.
0: Super. No tak jo, tak šťastný návrat třeba. Kolik máme ještě zbývá kilometrů?
1: Máme před sebou přibližně... 641 kilometrů.
0: Tak ať vydrží s dechem, Trabant. Pořádně vyturujte nám ho, ať to slyšíme v éteru.
1: To přidej. Ono je to tichý.
0: Hele. To byste prodali za dobrý peníze, když to dělá takhle tichý zvuk. Hele, to je dělo.
1: No.
0: Tak přátelé, měli jsme živě Trabanta v éteru a smrdí to, ještě poslední otázka. Smrdí to?
1: Nesmrdí.
0: No tak jo, tak super. Tak zdravíme kluky z Bakelitu. Čau.
1: Čau.
0: A já zdravím Soňu.
2: Já zdravím Martina.
0: Čau. Ahoj. Tady volali kluci z Bakelitu. Ty nemáš bakelitky, koukám.
2: Nemám.
0: Ne. Jsou příroda.
2: Jsou moje příroda. Přírodní, ano.
0: Po 13. hodině se Soňou. Čau.
2: Ahoj.
0: Teď už Paul van Dijk.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně v dopravě. Máme tady informace od vás, od našich posluchačů a děkujeme za ně.
2: Dálnice D10, dopravní nehoda ve směru na Liberec na 25. kilometru a stojí to až po Kostelní Hlavno, takže tam asi radši ani vůbec nejezděte.
1: Tak to byla D10 a kde je ještě kolona?
3: Z Českých Budějovic do Třeboně, tak před Třeboní kilometr a půl fronta na kruháč, strašný jako jo, takže kdo to zná na Dvorce, přes Břilice, z Třeboňáku nebo poblíž lidi, co bydlí, tak to radši berte přes Dvorce, protože tady budete čekat tak 4 hodiny 20 minut, fakt strašný.
1: Děkujeme i za tuhle infošku. Bacha na D1 na 19,5 kilometru ve směru na Brno se stala nehoda, je tam neprůjezdný levýzdní pruh a na 19. kilometru další dopravní nehoda taktéž na Brno. Takže opatrně, tady se nám to začíná štosovat na D1 se směrem na Brno. No a v Praze se ještě bouralo v ulici Malešická. To by mělo být prozatím vše, tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
4: Naseďte kovbojský klobouky, obujte boty s ostrohou a hoďte je na stůl. Cvakněte ovladačem na ten správný kanál a dejte si Ranč Dutnových. Novej seriál, který jde po stopách rodiny vlastnící obrovský ranč v Montaně. O jeho půdu ale stojí developeři, politici i sousedé. A Dutnovi se musí bránit všemi možnými způsoby. I těmi za hranou zákona. Zkrátka kovbojové mocenský drama a boj o půdu v jednom. To je Ranč Dutnových. Z Kisu doporučuje Katka Čepelíková.
5: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
6: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
8: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
0: Nejoblíbenější hity Juboxu rád.

0: Který je ten tvůj? Který je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo polojasno, teploty 20 až 16 stupňů Celsia, v údolích okolo 13. Během neděle převážně polojasno, později odpoledne a večer se postupně vyskytnou přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 30 až 34 stupňů. Hezké odpoledne přeje Lucie Sinková.
2: Krásné sobotní odpoledne vám z éteru Rádia Kiss přeje Sonja Ede. Tak jdeme na to, kysáci. Kiss Active Weekend.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.
2: Be happy.

A Kiss Active Weekend, pokud nevíte náhodou, co to je, tak vám to povím, je to taková naše rubrika, kam můžete dát vědět, že se chystáte třeba na nějakou akci, nebo možná sami nějakou tu akci pořádáte, no a ostatním kysákům řeknete kdy, kde, co a třeba taky klidně za kolik. Pár tipů tady pro vás budu mít už za pár minut, tak koukejte ladit Radio Kiss a do té doby vychutnat třeba muziku Gigi D'Agostino, Blabla, anebo taky Lily Allen, Not Fair, už za malý okamžik tady na Kissu.

0: Kiss Active Weekend. Kiss Active Weekend.
1: Tak se pojďme podívat, kysáci, co dneska, kde a jak se děje a co tady pro nás naše holky mají.
2: Město Rumburk i letos ožilo hudbou a zábavou. Zajděte si dnes užít tradiční slavnosti města Rumburk, které nabídnou hudební vystoupení, dětské atrakce a stánky s občerstvením. Celá akce probíhá v parku Rumburské vzpoury.
1: Děkujeme moc a pojďme mrknout ještě třeba na slavnosti rajčat. Mňam, mňam, já rajčatka ráda, a co vy?
2: Zveme vás na dnešní další ročník velké gastronomické události, která oslaví rajčata jako nejoblíbenější zeleninu Břeclavska. Slavnosti rajčat můžete navštívit až do 17 hodin. Kulinářská akce představí pro Břeclavsko tuto typickou zeleninu v mnoha podobách. Na programu je degustace specialit a doprovodný kulturní program pro celou rodinu.
1: No, tak to slyšíte, kysáci. Programu tady máme hodně, tak záleží na vás, co vyberete. Možná dáte třeba jenom nějakou koupačku, protože venku je na většině našeho území opravdu krásně, tak ať už nás posloucháte kdekoliv, nebo ať už budete dělat cokoliv, tak hlavně nezapomeňte to dělat ve společnosti Rádia Kiss.
0: Kiss Active Weekend.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: songy pěkně na diskotékách. Co si budem bastarajím se taky Maria Carey, tahle ta pecka, ta tam hrála nejednou. Každopádně tady jsou teď víkendové jukeboxy. No a já se ptám, koho pak máme v tuhletu chvíli na telefonu? Halo, halo, kdo tam je? Ahoj, Sofie.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, já jenom tě poprosím, stlum si to rádio, protože to má nepříjemnou zpětnou vazbu.
1: Jo. Ano.
0: Tak a bav se přímo se mnou do telefonu, nikoli přes rádio, protože tam to má nějaký to zpoždění a pak to vypadá, že si úplně nerozumíme. Tak prosím tě, ty jsi vybrala rybičky 48. Slibuju, že nebudu pít, no já doufám, že ty ve svém věku, pač předpokládám, že budeš taková jako mladšího ražení, ještě nepiješ.
1: Nepiju.
0: Kolik ti je, Sofie?
1: 11.
0: A užíváš prázdniny?
1: Ano.
0: A jestli...
1: Jedeme na dovolenou.
0: Zrovna jedete na dovolenou, no tak to je výborné. Tak hlavně opatrně, jak to vypadá na cestách, dobrý?
1: No, dobrý.
0: Dobrý. Hele, a prosím tě, řekni mi, co bylo na vízo?
1: Tři dvojky,
0: no tak to je nádherný. V 11, tak to jsi nějaký, já nevím, 4, 5? 5. Takže teď půjdeš do 6, jo?
1: Yes.
0: No, tak hodně štěstí, to už je vlastně druhý ročník, viď? Teda ten druhý takový stupeň, tak jsem to chtěla říct. Takže tam už to začne všechno, tam už možná nějaký ten alkohol i ochutnáš, než půjdeš do té 9. třídy. Tak jenom hlavně prosím tě s rozumem, jo?
1: Ano.
0: Tak pojď říct, komu rybičky 48 pošleme, slibu, že nebudu pít.
1: Tak určitě tačkovej mamce a celý naší velký rodině a všem pisákům a hlavně tobě.
0: Dobře, tak já moc krát děkuju, Sofinko. Já s dovolením taky pro tebe ty rybičky, i když nepiješ. Mamka s taťkou, ať to taky na té dovolení moc nepřehání s alkoholem, pač by je bolela potom druhý den hlavička, jo? Tak na ně dávej prosím tě pozor. Já pouštím rybičky a přeju šťastnou cestu. Ahoj!
1: Ahoj!

Pohodový poslech vám všem, co právě teď v sobotu ladíte naše Radio Kiss. Každopádně dneska mají svátek Haničky a protože Haniček znám docela dost, tak myslím si, že i vy nějakou budete znát, tak vám chci jenom připomenout, ať na ní nezapomenete, ať už s gratulací kytičkou, a nebo třeba klidně písničkou v našem víkendovém jukeboxu tady na Kissu.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Tak jesáci, bourá se nám bourá a to hned na několika místech. Tak pojďme se podívat na hlavní město. V Praze to je ulice Chodovská a pak také ulice Pařížská. Pozor také v Boskovicích, tady se bouralo v ulici Dukelská a problémy hlásí také D56. A to na 60,5 kilometru ve směru na Ostravici, bře u obce Metylovice, to znamená okres Frýdek Místek, došlo k vážné dopravní nehodě a pravděpodobně se to tam bude nějakým způsobem štosovat. Když narazíte na nějaké komplikace ohledně cest, dejte nám o tom prosím vědět nejlépe přes aplikaci Rádia Kiss.

0: let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Jako vždycky super hrajete, no ale dneska je to úplná bomba.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Nejlepší rádio na světě je Rádio Kiss.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
4: V noci bude jasno nebo polojasno, teploty 20 až 16 stupňů Celsia, v údolích okolo 13. Během neděle převážně polojasno, později odpoledne a večer se postupně vyskytnou přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 30 až 34 stupňů. Hezké odpoledne přeje Lucie Sinková.
5: A krásné odpoledne přeji taky já, Sonja Ede, která jsem tady dneska místo Honzíka Bruchy. Tak pojďme dál, kysáci.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Kysáci, jestli jste si někdy stěžovali na Českou poštu a patříte mezi takový ty věčný nespokojence s Českou poštou, že to tam nefunguje tak, jak má a že zkrátka píšou, že vám měli doručit balík, vy jste celý den doma, ale nikdo ani nezazvoní a tak dále a tak dále. No zkrátka víme, že tady v Čechách se ta pošta úplně netoleruje. Tak vám řeknu, že za ní můžeme být stále ještě velmi, velmi vděční, jo? Protože až vám řeknu jeden takový malý rekord, který trhla jedna doručovací společnost, tak budete rádi za to, že máme Českou poštu. Počkejte si na to, za chviličku se tady na vlnách KISu dozvíte víc.

0: patříte mezi ty, kteří občas nadávají na Českou poštu? Takhle, je pravda, že ne vždycky se jí podaří zaválet, ale já musím třeba svého pana doručovatele v Jihlavě nad Tylou moc a moc pochválit. Tam je vždycky všechno včas, balík v ruce, tak jak slíbí. Nikdy to není jako, že by nezazvonil, nezavolal. Jo, já teda jsem jako spokojená. Já musím říct, že já opravdu jako jo. A jestli vy máte pocit, že je něco špatně s Českou poštou, tak poslouchejte, co vám teď povím. Myslím si, že za ní budete ještě rádi. Protože jeden muž z Kalifornie dostal pohlednici od svých rodičů. Ale teď pozor, kteří už byli, prosím vás pěkně, několik let po smrti, ano, je to přesně po 26 letech mu doputovala tahleta pohlednice, kterou tedy jeho rodiče tenkrát posílali z Dánska. No, bohužel dorazila až několik let po smrti, to znamená, že ta zpráva pro toho pána měla takový, řekla bych, zvláštní význam. On tomu totiž začal říkat, že to je taková pohlednice a pozdrav z nebe, což má v podstatě pravdu, já věřím, že to potěšilo. A co za to může? No asi to, že uvízla zkrátka někde v tom poštovním systému a někdo ji tam našel někde na dně, tak ji vzal a přece jenom ji poslal, i když po tolika letech. Víte, co se říká? Lepší pozdě než nikdy. Tak aspoň, že takhle. Tak já si myslím, že ta naše Česká pošta, co? Že můžeme být rádi, že ji máme.
1: KISS. Radio KISS. Be happy.

0: trendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: No a dneska vám tam fláknu něco, co mám fakt jako ráda, musím říct. Vlastním jménem se jmenuje tady tenhle ten producent a taky DJ Quentin Lee Cook, nebo ho možná znáte taky jako Norman Cook, a nebo spíš jako Fatboy Slim, tak teď už je to jasný úplně všem. Je to britský hudebník, tanečního žánru, a musím říct, že vlastně on spolu ještě s Prodigy a také Chemical Brothers patří k průkopníkům žánru, který se nazývá Electro Big Beat. Jo. Je to taková vlastně kombinace hiphopu, breakbeatu, rocku a blues, no prostě všechno možný dohromady. Každopádně je to skvělý. Já jsem je milovala jako mladá, musím říct, Fatboy Slim, Right Gear, Right Now, určitě pamatujete. Ale dneska pustíme jiný song, ale ten určitě budete znát taky, protože to je další song, kterým oni se proslavili. Yeah, tak jo, jdeme zavzpomínat. Fatboy Slim právě teď na Rádiu Kiss. Right about now, the funk

0: Více jak polovina prázdnin je za námi, přátelé, a před námi ještě nějakých zhruba plus minus 14 dní, ale taky skvělá akce, na kterou bych vás právě teď chtěla pozvat, a je to samozřejmě 90s Party Live s moderátory Rádia Kiss na Hradě Loket, protože tam to bude stát za to. A pozor, samozřejmě naši DJs a moderátoři tam nebudou sami. Budou tam taky skvělé kapely právě z 90. let, třeba Gru Coverage, Erotic, anebo taky Kosmonova. Tak to na vás všechno čeká 29. srpna v Amfiteátru Loket. Tak pokud nemáte ještě žádné plány právě na 29. srpna, tak můžete zakoupit lístky na internetu, pořád jsou ještě nějaké k dostání, no a můžete přijet za námi. My se na vás budeme rozhodně těšit. Nezapomeňte taky mrknout do našeho Kiss Shopu a vzít si tam něco sebou, i když věřím, že stánek s Kiss Shopem a s Kiss Shop věcma budou přímo na místě a budete si moct třeba nějakou tu památku, ať už tričko, kšiltovku, klíčenku, ručník, cokoliv odnést přímo právě na Lokti. Tak držím palečky, ať se vám to tam vydaří. Já tam zrovna teda letos nejedu, ale věřím, že naši ostatní moderátoři a DJs se o to postarají. Jinak, co se týká otevírání amfiteátru, kdybyste si chtěli dát trošku na čas, tak už to bude v 15 hodin a samotná show, tak ta začíná už v 16 hodin a bude to přesně do 12, ani o minutu díl, jak se říká, jo? Takže koukejte přijít včas, ať si to pořádně užijete.
1: Zní léto. Hrajeme největší letní hity. Be happy.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: No a pojďme mrknout na to, kde to jezdí a kde zase naopak ne. Tak bohužel jde jednička mezi 18. a 19. kilometrem ve směru na Brno. Tam už máme dokonce hromadnou nehodu. Zasahují tam teď v tuhletu chvíli složky záchranných sborů, takže počítejte, že to bude na díl. Jinak bourlost také ve Zlíně v ulici Třída 3. května a pozor také v Praze na Chodovské. I tady došlo k dopravní nehodě. Tak šťastnou cestu, ať už dneska míříte kamkoliv.

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Rádio KIS. Počasí.
5: V noci bude jasno nebo polojasno, teploty 20 až 16 stupňů Celsia, v údolích okolo 13. Během neděle převážně polojasno, později odpoledne a večer se postupně vyskytnou přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 30 až 34 stupňů. Hezké odpoledne přeje Lucie Sinková.
6: A my frčíme do další společné hodinky, kde vás čeká taky skvělá muzika, tak třeba David Guetta a nebo Martin Solveig právě teď.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

Někdy takové zdržení, jak se dozvíte už za malý moment na Rádiu Kiss, může znamenat tu nejvyšší božskou ochranu a nebo právě to, že vás čeká obrovské štěstí. A v čem a jak a proč, tak to se dozvíte ve vysílání Rádia Kiss už za malý moment. Tak zůstaňte s námi a do té doby vychutnejte třeba skutříky a jejich víkend. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker!

Někdy se prostě zlobíme, že věci nejdou tak, jak si přejeme, aby šly. Ujede nám vlak, nebo přijdeme někam pozdě, nebo třeba na schůzku dorazí někdo jiný, než původně měl. A tak dále, a tak dále. Takových situacích je opravdu spoustu, ale napadlo vás někdy, že třeba to, že jste nestihli ten vlak, který potom vykolejil, bylo docela štěstí, nebo to, že na schůzku nepřišel ten, koho jste původně čekali, bylo dobře, protože jste pak našli třeba svého nového životního partnera. No, kolikrát už se něco takového stalo, nicméně podobná záležitost se stala, není to tak dlouho, ve Francii, protože jednomu francouzskému páru, který dorazil na romantickou večeři do restaurace, se stalo, že zkrátka byly obsazené všechny stoly a museli si chviličku počkat. A místo toho, aby někde nadávali ve frontě, tak si zkrátili tu situaci tím, že šli do nedaleké trafiky a tam si vsadili tiket, jo? A víte, kolik vyhráli? V přepočtu asi 250 milionů korun. Tak vidíte, někdy to, co se zdá zdánlivě jako prekérka, tak může být nakonec to nejlepší, co vás v životě potkalo. A z toho plyne jedna věc, taková docela poměrně dost zásadní, kysáci, že když se něco děje, vždycky to nějaký ten smysl má. A není třeba se bát, on se potom později ukáže, jaký smysl to vlastně mělo. No, tak to byla taková chytrá chvilka tady na rádiu Kiss, teď už Roxeťáci.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ale!
2: Co to hraje?
3: Češi dorazili na lyže.
4: Dirosku, Čechů hromada, podmínky, parádi.
3: Lecka.
1: To má spát jako blázen, jedu po D8, čověče, poslouchám vás, zapomenu odbočit na Teplice a už jsem v Německu, jak jsme drážděny.
5: Dobrý den.
6: Guten Tag.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: budeme plnit další hudební přáníčko, protože před malinkou chvílí jste v éteru rádia, kde jsme mohli zaslechnout výzvu, že máte volat na naše telefon číslo 210-323-323. A já jsem moc a moc ráda za posluchače, který se mi dovolal. A já ho poprosím, ať se vypne to rádio tam zádu. Haló.
1: Haló, haló, slyšíme se.
0: No hurá, hurá. Hurá. Vás, vždycky, když voláte do rádia, musíte mít vypnutý to rádio, protože ono tam je to spožděný a my potom tady se neslyšíme v tom telefonu tak, jak máme, jo? Takže pojďme říct, prosím tě, kdo se dovolal, to jako první řadě.
1: Já vás zdravím, ahoj, dovolal se David z Ohníče u Teplic v severních Čechách.
0: Tak, zdravíme na Teplicko, Davide. Já jsem moc ráda, že jsi se dovolal právě ty, protože ty dneska, no co dneska, už od včerejška slavíš 50, tvoje manželka 45 krásných let. A to si určitě zaslouží samozřejmě nějakou tu písničku na přání. Takže pojď říct nějaký pěkný přání pro tu svoji manželku. Já doufám, že jí to máš někde po ruce, protože pak bys jí mohl předat telefon a ona by zase mohla popřát to.
1: Já bych chtěl, aby vy popřála taky, jakoby, ale ona teď momentálně je tady kousek ode mě, takže jakoby tady nebude přímo do éteru, ale já bych si chtěl jako popřát samozřejmě k jejím narozeninám, měla 45. Já vím, že se to neříká dámám, slečnám,
0: no,
1: paním,
0: pravda,
1: ale
0: pravda.
1: Prostě mám jí hrozně rád, jsme spolu nějaký leta, máme dvě krásné děti. A já teď slavím 50, takže jakoby to dáváme dohromady a tak nějak se to jakoby vydařilo a myslím si, že to proplouvá v krásný jakoby moment a ještě s váma jako skicem, což je úplně super.
0: To bylo nádherný přání a já doufám, že mi taky dovolíš popřát i tobě, samozřejmě nejenom tvé manželce, ale i tobě všechno nejvíc nejlepší. Ještě minimálně aspoň jednu, nejlépe dvě 50 k tomu pro vás oba, ať jste spolu stále šťastní, ať vám to jde, ať jste hlavně zdraví, protože zdraví je vždycky úplně na prvním místě. A Davide, díky moc za to, že nás ladíte, že jste součástí naší velký kysácký family. No a posílám doktora Albana, přeju moc krásný narozeniny pro vás oba.
1: Děkujeme, jsi zlatá, jsi zlatý a ať to také hraje dál a stále vás posloucháme a díky.

Přátelé, prosím vás pěkně, má se prý začít ochlazovat. Nevím, jestli to víte, tak pokud nadáváte na to teplo, který je teď venku, tak si ho užívejte do poslední chvíle, protože už to prý nebude tak dlouho trvat a před námi je nějaká zase chladná fronta, nebo co se to k nám blíží. Což teda není úplně jakoby příjemný, ale tak zase na druhou stranu věřím, že pro mnoho lidí bude to ochlazení aspoň trošku na pár hodin příjemný, jo, protože nevím, jak vy, ale já v těch horcích nemůžu spát. Takže kolikrát jsem opravdu spala i jako na zahradě, protože doma klimatizaci nemám, ani tam nechci, byla bych z toho většině věku nemocná. Takže já jsem si prostě dala spacák pěkně na zahrádku, lehla jsem si pod hvězdy a koukala jsem, jak to tam padá, co se tam všechno děje na tom nebi. To jste koukali, kolik ufounů jsem viděla. Samozřejmě to byly asi letadla, ale byly takový jako zvláštní, kdy mám pocit, že třeba stojí chvíli na místě, pak najednou jako se rozsvítí, zhasne zase. Někdo říká, že to jsou satelity, no nevím, jak to tam je na té obloze, nebyla jsem tam nahoře. Každopádně takhle já jsem bojovala jako s vedrem. No a opravdu už za pár hodin se má dokonce prudce ochladit, protože modely odhalují, jak to bude taky s vedrem vlastně na konci léta, už to naši meteoodborníci ví. No a my si k tomu samozřejmě řekneme trošičku víc, že se může ochladit třeba až o 10 stupňů dolů, což je poměrně velký skok. Tak bacha na to, abyste zase nebyli nemocný. Je potřeba se tomu přizpůsobit a třeba si vzít i nějaký ten svršek navíc. Jo? Jak jsem říkala, užívejte toho tepla, dokud je, protože už do pár hodin to má být zase jinak. Tak já jenom doufám, že dneska do Praseku bude zkrátka krásný počasí, protože dneska tam máme hrát s klukama s Honzíkem Pruchou a taky s Vaškem Bejslikrem. Tak doufám, že dorazíte. A možná, že zazní i třeba tahle tapecka. Bude tam taky Mr. V a spoustu skvělý muziky a skvělých lidí, zábavy, pití, jídla, no těšíme se, prostě letní parket v Praseku. Doufám, že dorazíte. Teď už DJ Bobo, tady na Radio Kiss. Music is what I'm living for.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat na to, jaká je aktuální situace na našich silnicích a taky dálnicích. Banáne, co pro nás máš?
2: Zdravím všechny kysáky, kdo jedete z Slovinska, od Mariboru na Graz, tak počítejte, že na hranicích je 7,5 km kolona. Takže si tam trošku postojíte. Čaute, šťastnou cestu a kolečkama dolů.
1: Moc děkujeme i za tuhle tu informaci. Já pro vás nemám úplně dobré zprávy z dálnice D1 na 194. kilometru ve směru na Ostravu se stala hromadná dopravní nehoda. V tuto chvíli tam snad i dokonce hoří nějaká 3 vozidla a je tam 5 lehce zraněných lidí. Tak opatrně na to prosím. Pozor také v Jablonci nad Nisou, tam se bouralo v ulici Mostecká. No a pak bych tady měla ještě Litoměřice a Nádražní. To by mělo být prozatím vše. Pokud budete vědět o nějakých komplikacích na vašich cestách, budeme rádi, když nám o tom dáte vědět, kysáci. Nejlépe přes naši aplikaci, kde nahrajete hlasovku.

0: I starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: I'm Lou Bega.
3: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
4: Hi, this is ATB.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už dnes od 7 večer.
6: Na Radio Kiss.
0: Radio Kiss počasí.
7: V noci bude jasno nebo polojasno, teploty 20 až 16 stupňů Celsia, v údolích okolo 13. Během neděle převážně polojasno, později odpoledne a večer se postupně vyskytnou přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 30 až 34 stupňů. Hezké odpoledne přeje Lucie Sinková.
8: Luci, my děkujeme za čerstvé počasí a pojďme do další hodinky dnešního Kiss Active Weekendu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy. Now vamos.

Ladíte rádio, když s vámi teď Sonja Ede a musím říct, že se za chviličku podíváme na zoubek lékařům. A to snad ne jako tím, že bychom si pustili doktora Albana, anebo že bychom si koukali, jakým stavu mají zuby naše lékaři, ale podíváme se na jejich platové ohodnocení. Jo? Tak určitě víte, že ta situace prostě tady v tom zdravotnictví není úplně to, co by mohla být, protože dobří lékaři většinou odchází třeba někam do zahraničí nebo tak, protože tam vydělávají víc peněz, ale vždycky může být ještě hůř. A jak? No tak to vám prozradím už za pár minut tady na Vlnách Rádia Kiss, protože se podíváme lékařům přímo do peněženek. To budete koukat, kysáci. No a zajímalo by mě, jestli mezi vámi teď nějaký lékař je a poslouchá a jestli mi potvrdí, že to tak skutečně je. Tak za chviličku podíváme na to, kolik si lékař vydělá za hodinu tady na Rádiu Kiss, tak zůstaňte s námi.

Na rádiu jsem říkala a slibovala, že vám prozradím, jak to vypadá vlastně tedy s peněženkami našich lékařů. A tak je možná ten důvod, proč třeba spousta těch opravdu dobrých a renomovaných lékařů odchází nám, i když zase na druhou stranu spoustu kapacit nám tady díky bohu za to ještě zůstává. Jsme za to samozřejmě moc a moc rádi, za to, že tady máme tyhle ty odborníky. No ale není divu, protože samozřejmě v různých zemích si těch lékařů váží tak nějak jako různě, jo? Tak nejhorší je to v Etiopii, prosím vás pěkně. Tam má takový lékař třeba míň než tady naše hosteska, jo? Tam má 100 korun na hodinu, prosím vás. Přestože dělá teda kolikrát jako velmi těžké operace a velmi těžké zákroky, tak zkrátka se to moc jako nerozlišuje. A zhruba se to pohybuje od stovky do 150 korun. V Číně tam je to 400 korun. Na Slovensku, tady u našich bratrů a kamarádů, 600 korun zhruba na hodinu. No, u nás v Čechách to teda taky není nic moc, 800 korun na hodinu. A teď teda, to jsem zvědavá, jestli nějaký lékař ozve, jestli to je pravda, nebo jestli to jsou teda keci prdy beďary, jak já říkám. No ale pozor, v Německu tam už to začíná být zajímavý, tam už mají dvakrát tolik, to znamená 1600 na hodinu, v Japonsku dokonce 1800 na hodinu, no a hádejte, kde jsou na tom nejlíp, přátelé. Nejlíp to vypadá, že na tom jsou v USA, protože tam berou lékaři až 6400 korun na hodinu. Chápete to, kolik mají za takovou 8-hodinovou směnu, nebo nedej bože, když tam padne nějaký ten přesčas. No to jsou výplaty, takhle by to mělo vypadat i tady u nás samozřejmě. Přece jenom, co si budeme povídat, jsou to lidé, kteří nasazují své životy, zachraňují naše životy, stejně tak jako policisté a stejně tak jako ostatní záchranné sbory, třeba hasiči a podobně. Takže já bych jim klidně přidala. No jo, no, jenže to by muselo být z čeho, že jo? No, tak nevím, třeba někde vyhraju a pak vám to pošlu, děcka. Slibuju.

odleť Teskisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Burj Al Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního moře.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Ano, sobotní noc už dnes večer s DJem Baselickrem, samozřejmě i jak jinak, přátelé. A jestli si chcete dát pořádnou pecku, tak teď taková malá ochutnávka toho, co vás třeba právě v horečce sobotní noci čeká, protože DJ Baselicker tam vybírá ty nejlepší songy a zrovna ten, který bude hrát teď, tak opravdu miluju. A vy ho taky dobře znáte, minimálně pokud jste děti 90. a minimálně pokud jste milovali film Blade. Já třeba ho úplně zbožňovala, pouštěla jsem si ho několikrát, tolikrát, že ta kazeta se potom vlastně jako

Ladíte Kiss Active Weekend, do kterého samozřejmě můžete přispět i vy svojí troškou, jak se říká, můžete vysílat společně s námi kesáci, a to tak, že si stáhnete aplikaci do svého chytrého telefonu, pokud ji teda ještě nemáte. No a dáte nám vědět, co kdy, kde se děje ve vašem okolí, co máte v plánu, kam vyrážíte a kam byste mohli třeba pozvat i ostatní kesáky. Stačí jen dát vědět, kde a taky co, no a po případě v kolik nebo za kolik. Tak to jsou infošky, které nás zajímají, no a my tady potom samozřejmě ten vzkaz pustíme a odbavíme a pozveme i ostatní kesáky k tomu, aby si měli třeba nějaký ten program na volný čas. No a přátelé, teď už tady pro vás mám samozřejmě jak jinak než skvělou muziku Gigi D'Agostino nebo Mike Kendix nebo třeba taky Bebe Rexha a David Guetta. To všechno vás čeká ještě do celé hodiny, do 17.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: A pojďme mrknout na to, kde to nejezdí. D1 mezi 56. a 57. kilometrem ve směru na Prahu, stala se tam dopravní nehoda. Také na Karvinsku se bouralo, a to přesně v Petřvaldu v ulici Ostravská. A pak bych tady měla i ještě v Praze ulici Klochkovu. Tak tam to vypadá, že taky asi bude nějaká ta bouračka. Pak ještě 124. kilometr ve směru na Ostravu, to už jsem říkala před hodinou, ale stále to není ještě odklizené všechno a stále je to tam blokované, takže počítejte se zdržením, kysáci, šťastnou cestu.

0: potřebujete hadici, která vydrží, ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: V noci bude jasno nebo polojasno, teploty 20 až 16 stupňů Celsia, v údolích okolo 13. Během neděle převážně polojasno, později odpoledne a večer se postupně vyskytnou přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 30 až 34 stupňů. Hezké odpoledne přeje Lucie Sinková.
5: Máme 17. hodinu a pro vás je připravena spousta skvělé muziky, tak třeba Smash Mouth nebo taky Ina na Kissu.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Kiss Active Weekend.
1: A že vy jste kysáci pořádně aktivní a my za to samozřejmě moc děkujeme. Pojďme se podívat, co mi semka přišlo do studia, jaká pak pozvánečka na film.
2: Ahoj Soňo, tady Adam. Chtěl bych pozvat kysáky na letní kino v Lochovicích u kostela blízko Hořovic. Těšit se můžete na skvělé dorty, kávu, domácí hranolky a burgly. A samozřejmě na skvělé domácí limonády a pivo. Areál se otevírá v 6 hodin a samotný film na horách začíná ve 21:30. Díky a přijďte, ahoj.
1: No to je krásná pozvánka, co říkáte, takhle to má vypadat, to je prostě ukázkový, moc za ní. Děkujeme samozřejmě a pojďme se podívat taky, co si pro vás připravili naše holky.
3: Dnes můžete kysáci vyrazit na Krnsko Open Air Festival. Přes den hrají kapely a probíhají soutěže. Nechybí ani široký výběr jídla a pití. A jakmile se setmí, přebírají scénu DJs a louka se promění v taneční open air.
1: To taky není úplně špatný nápad. Co vy na to, kysáci? A nebo byste si třeba dali radši něco s borůvkama?
4: Mňam. Pokud ještě nevíte, kde si o víkendu dáte něco dobrého k jídlu, máme pro vás tip. Tento víkend probíhá 25. ročník oblíbených borůvkových hodů v Malé Morávce a v Karlově pod Pradědem. Jako obvykle probíhají v místních restauracích, které připraví své borůvkové menu. Tak dobrou chuť!
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Nikdo jiný sice ne, ale my tady na Radiu Kiss samozřejmě ano a já už vítám na lince Mateo, který se mi dovolal sem do studia. Ahoj.
2: Ahoj.
1: A ty na to teda, jak zníš? Mladě, Matis, kolik ti je schválně? 15 je bude. Tak znáš perfektně 90 a dokonce jednu z nich budeme teď hrát, viď? Co?
2: Yeah.
1: No hele, počkej, tak ty si teď musel dělat přijímačky a po...
2: Ne, já měl odklad až příští rok.
1: Jo, až příští rok, to jo. A těšíš se? Už víš, kam půjdeš?
2: Jo, moc ne, jako, teprve nějak přemýšlím, jako.
1: Viď, kdo se má asi v 15 rozhodnout, co bude celý život dělat, jako... No, ale buď v klidu, prosím tě, já jsem nikdy nedělala to, co jsem vystudovala, jo, takže takže buď úplně v klidu, ono to je potom stejně asi jako
2: jo,
1: jedno,
2: já
1: ale...
2: Jo, vždycky v klidu.
1: Přes, jo, to je výborný. Takový posluchače my tady potřebujeme a budoucí kysáky, tak pojď povídej, komu zahrajeme Squeezer a Blue Jeans, který jsme vybrali?
2: Všem lidem, co se vrací z nějakých výletů, je víkend, tak anebo nikam jedou a prostě na hezký víkend, na hezký počasí.
1: A to je krásný. A takhle by to mělo vypadat. Já s tebou naprosto souhlasím, Máťo, a já to posílám taky tobě, protože jsi parádnický a držím, ať si samozřejmě vybereš správně. Tak se měj krásně a hezký večer a užij zbytek prázdnin. Papa, ahoj.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Co to je?
2: Voda se hřeje na kafe.
1: To zní jak zvuk z nějakého hororu, vypni to.
2: To není rychlovárná konvice.
1: No to určitě není nic rychlo teda.
2: Přemýšlím, jo. Jestli Britney Spears má po ránu taky takovýhle starosti, dělá si kávu.
3: Já si myslím, že ona není moc ranní ptáč.
2: Jak by popřála kysákům nějaký hezký ráno, Britney?
3: Mám tady takový malý popivek,

Tak to byla Lauren a taky Euforia, tak já doufám, že vás právě tahle ta muzika baví a že vás bude bavit taky to, co vám teďkon povím. Protože kysáci, jestli jste děti 90. let, tak dobře tomu tak, protože a poněvadž my jsme prý zažili to nejhezčí dětství, jo? Hlavně teda lidé, kteří se narodili přibližně mezi lety 92 a 99, protože my jsme vyrůstali v jedinečném období, protože to dětství jsme převážně jako trávili ještě venku, společně s kamarády, různě na kole, nebo možná někdo už u nějakých herních konzolí, u takových těch prvních, že jo, Surio Mario, nebo co to bylo za hru, taky jsem to pařila kdysi dávno. Zatímco chytrý telefony a sociální sítě se staly běžnou součástí života až potom v našem dospívání. A to si myslím, že je strašně dobře, protože z pohledu psychologie samozřejmě to má pozitivní vývoj na takové ty kognitivní funkce a na vůbec vývoj toho dítěte. A na druhou stranu zase jsme jako generace, která si zároveň stačila jako tady tyhle ty moderní technologie dostatečně brzy osvojit na to, abychom nebyli úplně jako za amatéry v tom digitálním světě. Jo, takže my prostě 90-kový děti, co prostě znají dokonale hity z rádia Kiss, které vám tady hrajeme, jsme na tom fakt fantasticky. A musím říct teda, a musím se k tomu přidat, k tomu názoru, že já bych dneska už jako znova vyrůstat nechtěla. Mají to ty děti mnohem těžší, co se týká právě těch sociálních sítích, neustálých přísunů informací, teď toho srovnávání se s těmi ostatními. A kolikrát to bývá fake, víme, jak ty sociální sítě fungují. No, jako nemají to jednoduchý. Ale tak každý jsme si vybrali svoje, že jo? No, nemůže být každý 90-kovej prostě jako my. No vlastně může, když bude ladit Radio Kiss. A díky za to, že to děláte.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: A pojďme se tady podívat na to, kdo si bude přát a taky co samozřejmě v tuhletu chvíli, jakom budeme plnit přání. Halo, kdo pak tam? Tak teda já nevím, my se vůbec neslyšíme, je tam někdo?
2: Ano, Anička.
1: Aničko, ahoj, už tě slyším, tak to jsem ráda, že nám to nakonec vyšlo. Tady ta technika občas umí zazlobit, co si budeme povídat. Ani, jak užíváš prázdniny?
2: Dobře.
1: Dobře, ty jsi říkala, že už jsi byla na několika táborech, viď? Jaký měly zaměření ty tábory?
2: No, tancovací a pak inline působení.
1: No je, takže prostě pohybový a to je dobře, pohyb je, víš jak, bavilo tě to?
2: Jo, hodně.
1: No, to je důležitý. A chystáš se třeba ještě někam na dovču nebo na nějaký tábor ještě, nebo...
2: No jo, jedu s babičkou ještě na dovolenou.
1: Ježiš, tak to jsou pecka prázdniny. Tak prosím tě moc, užívej a pojď říct teda, co si necháme zahrát, taky pro koho?
2: Tak, já si nechám zahrát Wanna Be od Spice Girls pro všechny, kteří tady jsou se mnou a taky pro mýho tačku a pro jeho přítelkyni Léňu. Mm-hmm. Ale samozřejmě pro moji mamku a pro jeho přítele a ještě pro mojí nevlastní segru Evičku.
1: No to je bláho, tak doufám, že všichni poslouchají Kiss a jsou součástí naší velký Kiss family. No a posílám Spice Girls taky pro tebe samozřejmě a díky, že jsi zavolala. Děkuju. Aničko. Měj se krásně, ať se ti daří i v novém roce školním. Papa, ahoj.
2: Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A ještě jednou mrkneme na dopravici. Samozřejmě, pokud budete svědky jakékoliv komplikace na vašich cestách, tak nám o tom určitě nezapomeňte dát vědět, nejlépe přes aplikaci Rádia Kiss, kam stačí nahrát hlasovka, kdy, kde, co jste kde potkali a na co si mají dávat ostatní kysáci pozor, prosím. Tak já tady mám v Kyjově dopravní nehodu v ulici Jungmanova, potom se bouralo také na Lounsku v obci Veltěže v ulici Perucká a bacha také na Bratislavské na D2 na třím a půltem kilometru ve směru na Bratislavu. I tady mám hlášenou dopravní nehodu a skočila jsem taky D1, je to nájezd exit 56 směrem na Prahu, tak tam to došlo k další dopravní nehodě. Opatrně tudy, ať už dneska jedete kamkoliv, tak hlavně se nám v pořádku vraťte kysáci, jo?

0: Další hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, I'm Robin Schulz.
2: David Guetta.
3: This is Sean Baker.
4: Hey, this is Emmy Hewitt.
5: I'm Armin Van Buuren, you're listening to DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už dnes od 7 večer.
6: Na Radio Kiss.
0: Radio Kiss. Počasí.
7: V noci bude jasno nebo polojasno, teploty 20 až 16 stupňů Celsia, v údolích okolo 13. Během neděle převážně polojasno, později odpoledne a večer se postupně vyskytnou přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 30 až 34 stupňů. Hezké odpoledne přeje Lucie Sinková.
8: No a než přijde ještě horečka sobotní noci, tak nám zbývá hodinka společného vysílání tady na Kiss Active Weekendu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

Tak to vypadá, kesenáci, že brzy tady u nás v Čechách padne nový rekord a vypadá to, že možná i o několik málo stupínků zkrátka předčíme i slavnou šikmou věž v Pize. O co jde? Tak to se dozvíte na vlnách Rádia Kiss už za malinký okamžik. Zůstaňte s námi. Kiss. Radio.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Radio Kiss a taky víkendové jukeboxy jsou tady o toho, abychom plnili vaše hudební přání. A já se ptám, kdo pak se mi tentokrát dovolal na linku 210 323 323 sem do studia. Halo, halo.
2: Dobrý den, já jsem Adélka.
1: Ahoj, Adélko. Adélko, prosím tě, tak odkud posloucháš právě teď Radio Kiss?
2: Já teďka vlastně s mamkou jezdím v autě a často posloucháme Radio Kiss.
1: Je, tak to jsme rádi a moc děkujeme a zdravíme taky maminku. No a ty jsi se dovolala do písniček na přání, tak co pak ti můžu splnit, prosím tě, za hudební přáníčko?
2: No, já bych chtěla od Kalina Hannah Montana.
1: Ano, je tady připravená pro tebe a komu ji pošleme?
2: A poslala bych ji pro moji mamku.
1: Ty jsi ale hodná, čověče, no tak jo, mamka je hodná, jo, zaslouží si to.
2: Ano, ano.
1: Zpříjemňuje ti hezky prázdniny, jo?
2: Jo.
1: A těší se trošku už do školy, nebo ještě ne?
2: No, záleží, protože já teď tam půjdu do 5. třídy, takže...
1: Ty jo, tak to už budeš velká holka, 5. to už je 2. stupeň, viď?
2: No, skoro 2.
1: Tak já držím palce, ať ti to tam jde minimálně tak jako na tom prvním. Zase někdy naslyšenou tady na Kissu. Děkuju. Papa, Adélko, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj. Jukebox. Víkendový Jukebox.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Je to tak, přátelé, v Česku máme novou světovou senzaci, a to věž Putna u Mladé Boleslavy, protože právě ta vykazuje podle přesných odborných měření náklon 7,3 stupně, čímž hravě trhne i slavnou šikmou věž Pize s jejími pouhými 4 stupni. No a v současné době se intenzivně řeší její oficiální zápis do Guinnessovy knihy rekordů jako nejšikmější věže světa, což by mohl být magnet pro turisty z celého světa, takže už nedaleko tady od nás, to znamená nedaleko Prahy v Mladé Boleslavi, se budete moct třeba nějakým způsobem podívat i na tady tuhletu světovou raritu, kterou tady máme. Tak pokud zítra nemáte nějaký ten plán, vemte děti, naložte je do auta a koukejte se tam jet podívat. Myslím si, že budete příjemně překvapení a nějaká ta fotečka, ještě než to bude v Guinnessovce, proč ne?
1: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Radio Kiss.
1: I had the wildest dream last night in Ibiza.

0: zní léto. Hrajeme největší letní hity.
1: Be happy.

0: Stránoc, letní parket v Praze. Já doufám, že kdo to máte poblíž, tak dorazíte, protože vás tam čeká spoustu skvělé muziky, zábavy, pití, jídla a vůbec skvělá atmoška. My jsme tam byli minulý rok, to nám nevyšlo úplně počasí, i tak tam bylo narváno a já věřím, že i dnes si to společně pořádně užijeme. Mistr V, taky Honza Průcha, kterého znáte právě z víkendového vysílání, a nebo třeba taky DJ Basslicker a samozřejmě já. Ty největší pecky od 90. let a spoustu remixů a také možná nějaký ten živáček tam padne, přátelé. Máte se na co těšit. Tak jestli můžete, určitě doražte do Praseku. No a pokud ne, tak se slyšíme zase příští týden ve čtvrtek, protože to budu mít tady na Kissu noční show. A taky tam budu mít krásnou ženskou jako hostku. Tentokrát to bude Marta, kterou znáte z reality show. Z jaké? Zatím neprozradím, ale vykoukejte Ladit Kiss. Ahoj a krásný sobotní večer přeji.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Co teď nejvíc frčí na streamovacích platformách? Tohle jsou hity, kterým se vyplatí věnovat pozornost. Na Disney frčí pokračování snímku Ďábel nosí Prado 2 s Anne Hathaway a Meryl Streep. Na Apple TV má zlatostále Brad Pitt v neskutečně rychlém snímku o prošedivělým jezdci Formule 1 s názvem F1. HBO Max má v nabídce novinku s názvem 28 let poté chrám z kostí, což už je čtvrté pokračování hororové série s Cillianem Murphym v hlavní roli. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
1: Nejoblíbenější hity Juboxů Rádia Kiss.

0: Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.

0: Ano.
1: Here we go, OK. Tak máme sobotu, 15. srpna. Na Radio Kiss opět rozjíždíme tu těžko pádnou, jako v tom nejlepším slova smyslu, tu narvanou horečku sobotní noci s DJem Basslickrem in the house. Takže věřím, že jste spokojení, jsme to tady pěkně odpálili, protože jsme tady měli Pitbulla, který v nedávné době geniálně řádil právě na O2 Arenským písečku a vlastně na letišti v Letňanech. To bylo fenomenální, takže já mám z toho velkou radost, že se to takhle krásně povedlo. No a v rámci horečky sobotní noci jdeme na Hands Upový bomby, protože já si říkám, hele, já tady v horečce prostě budu hrát Hands Up. A pořádně a v Bass Machineu za chvilku dneska pojede hodně hardstylu, takže máte se na co těšit, bude to uvolněný, bude to hustý a bude to stát za to dnešní večer. My teď tedy jdeme na Kaskádu za chvilku, Marky Mark a United, no a pak si dáme takovou sérii, na kterou se ohromně těším, protože já mám rád, když to prostě jede, když to dupe a na Radio Kiss to dneska, věřím, dupat bude na plný pecky. Hej ho!
2: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
3: Horečka sobotní noci.

0: Radio Kiss is in the house. Horečka sobotní noci na plný pecky s DJem Basslickrem, jak se sluší a patří. A my si teď jdeme pošmáknout hudebně na další skvělý dvoutisícovce, dalo by se říct, protože tohleto je hit, který nám tady brázdil kuloáry v roce 2000 a byla to vlastně peska, která vyšla po hitu Don't avec moi od Pardála Kosmonovy. Mimochodem, Kosmonova s náma bude na Lokti koncem srpna. Takže ano, 29. srpen, Loket a 90s Party Live, kde bude Kosmonova jako hlavní nářezník. A je to borec, který dal hromady třeba i projekt Royal Gigolos a vždycky s nima jezdil a ve videoklipech byl. A my si dáme právě hit Discover the World. Objevme svět, takže ho jdeme objevovat, já to milu. Pak jsme chtěli tady pro Fáňu, Tomíka, Lukáše a Lucu. Žijeme len raz od Ega a Roberta Buriana, takže si dáme, protože to máte rádi. A pro Ludvánka Soukupu dáme Masterboy Mr. Feeling, mají rádi Masterboy. Mimochodem dneska od Ludvánka Soukupu hardstyleový set právě v Bass Machineu v 335, který startuje v 11 večer, takže dneska hardstyle in the house.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

Tak co, máte rádi 15. srpna? Já chci pozdravit všechny Haničky, protože Haničky mají dneska svátek. Moje maminka je Hanička, takže maminko, moje milovaně učkatá, ti posílám tady song na kysu. Je trošku ostřejší, ale vím, že moje maminka má ráda ostřejší věci. Takže chci pozdravit Haničku Mádlovou, to je maminka Jirky Mádla, skvělýho herce, a s Haničkou máme krásný vztah. S maminkou vždycky jezdíme do jejich apartmánu v Bibione, mají krásný jako apartmán v Itálii, takže tam je jako nádhera. A tam vždycky vykydnu a kecáme a tak. To jsou hezký chvíle, takže to chci taky pozdravit tuhle Haničku. Na všechny Haničky, který jsou, který dneska poslouchají. No a Haničky, já se s váma nebudu mazat, jo. Nandám tam skvělou hudební novinku, která mě baví. Absolutní smažit, já miluji drum and bass. To jako často, teď jsem hrál vlastně v Prčicích posvícení a v sobotu jsme hráli Hard Party v Písku, která byla fenomenální. No a tam jsme rubali

0: Taky nám to tady svíští na Radio Kiss v rámci horečky sobotní noci, kdybyste dneska chtěli někam taky vyrazit na nějakou pořádnou party, kde bude moje maličkost, nebo i Sonia Ede, Honzík Průcha, takže tahle ta bájná trojka a mistr ví k tomu, tak vyražte na letní parket Prasek. Jo, je to kousek od Poděbrad, tam je krásně, takže Prasek, letní parket, velká party a věřím, že tam se vám bude líbit, kysáci. Takže, co to máte takhle, vyražte, zapaříme. Teď ale jdeme pařit na jedno selfiečko. Miluju vlastně selfie od The Chainsmokers. Tato banda, která začala jako hodně zvostra, pak trošku zlehka, zmírnili to, ale pořád to stojí za to a jejich aktuální tvorba do toho hezky zapadá. Takže selfiečko, hoďte mi selfiečko, Instagram DJ Baselicker, The Baselicker, pošlete mi selfiečko, jak se máte dobře na kysu s kysem, s Baselickerem in the house.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.
3: Table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not.

0: My už tady otvíráme další prvotřídní hodinku na rádiu Kiss s DJem Basslickerem. Ano, jedeme si horečku z sobotní noci a já vám teď zase tady zapískám. Je tady totiž song, který se hrál v roce 2000, to bylo velký ražení, dokonce i krásný album The Payback Time se jmenovalo. Zelený bylo, byl tam krokodýl na začátku, no a samozřejmě asi víte, že mluvím o Mágovi, který jako pochází z těch rumunských, ukrajinských končin. DJ Alligator Project, takhle se mu říkalo, a on samozřejmě to rozparádil do Whistle songem. Byly dvě verze, Blow My Whistle Bitch, ta byla ostřejší, a pak Blow My Whistle Baby, že jo. Tak nebudem říkat, jako co to znamená Blow My Whistle, vy to asi rozhodně víte, kuřáci. Tak a ty si dáme. No a potom, jedna z těch největších současných smash hitovek, která je prostě virálem, my hrajeme od rána do večera, Hugel Alternate, ano, ty původní Alternate, a Moving to the Sun. Brutální věc, vím, že to má ráda Tereska z Itálie, takže do Itálie to rozhodně posíláme, tam to prostě pofičí a dáme si to na plný pecky. No a čekejte třeba taky ďábelskou bandu R&B, jejich Spring, prostě to tam všechno nadáme. Dneska si dáme verzi Stala tu XL s tím za chvilku.
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka

0: A já už jsem tam před chviličkou slíbil, že vám zahraju právě R&Bčko, skupinu R&B. Teď měl na kontě jako spoustu věcí, třeba Spring, Stallow 2 XLC a za mě asi ta nejlepší verze, tak jinak tady hrajou Redemption, Horizon, Deep Down Below a tyhle ty bájné věci, takže dneska teda si dovolím zahrát Spring a potom si dám věc, která mě tak strašně baví, já nevím, já ji miluju, jo. A nevím, proč se třeba u nás tolik nahrála, ale Farben a Kido. Kido je ta zpěvačka, která si dala třeba písničku What We Got s Robinem Schulzem, All We Got, ale All Right společně právě, ale Farben, já nevím, mě to tak dostává. Já tuhle tu písničku, já ji musím slyšet vždycky. A mě tak krásně, když tuhle skladbičku slyším. Takže I Be All Right od Ale Farbena, ta je tady samozřejmě pro vás. Pardon. Prvopočátku na Rádiu Kiss připravená taktéž. Horečka sobotní noci in the house.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Rádio Kiss. The spring is my love. Leaves of spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul. Which will tranquilly last forever my mind.

Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.

0: Tak pařmeni, vy byste rozhodně zcela jistě chtěli zase nějaký pořádný novej nátřesk a ten tady bude. I když teda v prvopočátku to byla pohodová věc, no a pak přišli Clean Bandit z Velké Británie, který tomu dali krásný kopák, dupeto, a mě to baví. Říká si, Shakira je tady s Clean Banditama a já miluji tuhletu bouchací verzi, dokonce Sinátor, který vždycky pustí bednu, tak na to skáče a miluje tenhle ten hit a já jsem pyšnej a šťastný tatínek za to, že tuhle tu skladbičku miluje, takže OK, to miluje dál. A fakt Clean Bandit mě překvapili, oni jako dělali vždycky krásné věci, miloval jsem od ní Symphony nebo Rockabye se Seanem Paulem a s Anne Marie, ale tohle jako mě fakt dondalo, vydundalo úplně skvěle. No a za chvilku má oblíbená, milovaná, nejmilovanější věc, Groove Coverage Moonlight Shadow, takže z Groove Coverage se uvidíme na Loki 29. srpna, podobně jako s Kosmonovou a budou tam ještě Erotic, takže 29. srpna Loket, neskutečná parties. Já si dám s váma paňáka, protože tam budu spát. Mikulově jsem spal, na Lokti budu spát, takže se těším na vás, že si dáme nějaký ten kalíšek jízáci. Hej ho!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Mě to tak baví s váma tady vysílat na rádiu Kiss a užívat si sobotní večer 15. srpna. Háničky mají sváteček, tak ještě jednou jim přeju krásný večer s Kissem a ať se tady pěkně taky dodrkotaj hudebně. My jdeme na skvělou věc v podání Flor Filly, Megamix, takže za megamixákovou věc. Flor Filla in the house, DJ Chella Mumobi, taky vám to tady pravidelně jako sypu, mám to rád a jsem za tyhle ty krásný, úžasný, sympatický borce, který tady máme, opravdu vděčnej. A díky za to, že prostě nám tu muziku dali dohromady a že si stále můžeme vychutnávat ty největší Italo dance věci. A taky si říkám, jako, že bychom si mohli tady to udělat hezký a já to trošičku ještě namidlím a dáme si Aquagena There is a Star, protože to je singlovka, kterou bych chtěl poslat Terince Půbalový, naší hlavní vedoucí švihadlovýho oddílu. Tak to pošleme na Radio Kiss. OK!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.
3: Est-ce que vous êtes là ce soir?

0: Jo, je tady další hodinka, kterou jsme rozpálili mistrem Avicii. Ano, Avicii to byl nejhranější borec, který se protáčel na Tomorrowlandu a mám z toho velkou radost, že právě ta podsta Avicii mu patřila a pařila se ze všech stran, protože Avicii prostě byl jenom jeden, byl originál a je to strašně strašná škoda, že takhle dopad Avicii. Mě to tak mrzí. Kdyby tady ještě Avicii byl, bylo by na světě krásněji. Tak a za chvilku sáme Silver. Já si vždycky vzpomenu na Wout van Desla z týhletý bajný belgický formace, když jsem byl na Tomorrowlandu. On koukal na mý příspěvky, my jsme v přátelích a psal mi, jak se ti líbí ten náš malý festival. Mu říkám, tyjo, největší festival na světě. A on řekne malý. A pak přijď na tuhle stage, my tady budeme pařit se Silví, tak jsme se tam potkali, pokecali, dali jsme paňáčka. Skvělý to bylo. Takže já chci pozdravit Wout van Desla, který taky pravidelně poslouchá a jsem rád, že ladí Radio Kiss. Jako spousta těch interpretů, kterými tady hrajeme na Kissu, to je úžasný.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Ladíte Kiss Radio Kiss, horečku sobotní noci s DJem Basslickrem, stále tady jako na vás krafu a jedu bombičky. Ale teď se chci zastavit u Mark van Dala. Mark van Dale, to je, představte si, programový ředitel jednoho holandského rádia. Když jsem opět se vrátím k Tomorrowlandu a když jsem byl na Tomorrowlandu, tak jsem tam u snídaně potkal nejlepšího kámoše Armin van Burena, který má vlastní rádio v Holandsku. A právě Mark van Dale tam dělá programového ředitele. To je neuvěřitelný. Takže my si teď Mark van Dale, což je vlastně kamarád DJ Quicksilvera, on produkoval spoustu hudební tvorby tady na Kissu. Takže je tady jeho věhlasný song, který je široký, krásný a jmenuje se Waterwerf. A za chvilku si dáme Inu. Já jsem dostal obrovskou chuť na její věc Rendezvous, protože je to písnička, která se přestala jako hrát docela a měla by se hrát. Takže i na Rendezvous o Rendezvous si dáme randevíčko. A pak budou i skútříci. Skútříci. Dneska bychom mohli dát hype, co říkáte, ať si to uděláme taky jako veselý, pěkný a takový jako úžasný. Ano, já mám rád, když je to jako úžasný všechno. Takže buďme úžasný a buďme veselý a vychutávat si to. Everybody need somebody, hey ho, na rádiu Kiss, let's go.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss, Radio Kiss.

Yeah. Hyper, hyper.

0: Tisáci, já vám chci upřímně poděkovat za to, že ladíte Horečku sobotní noci, že mě tady nenecháváte ve štychu a pořád jste součástí tohle toho krásného hudebního kolotoče, který tady pro vás každou sobotu chystám. A teď pozor, teď je tady jedna další žhavá novinka, tentokrát se podíváme za německýma Italama, který se teda aspoň takhle říkají Italo Brothers, jejich velký hit Stamp on the Ground, a tady máme tu pompéznost s názvem Dynamite. Miluju dynamity, teda jako ne, že bych nějaký tvořil, ale je to aktuální věc, která je už 72. řadovým singlem týhletý bandy, která prostě to tady krásně nakládá. Takže tip na hit Horečky sobotní noci, vždycky krátce kolem tři čtvrtě vám to tady valím a solím hands-upově. No a dneska vás samozřejmě zvu i na Bass Machine 335. vydání, kde bude Hard Stylik, a dneska nám tam bude hostovat set od Elu Dvánka Soukupu a moc mu děkuju za to, že nám to tady krásně přichystal na kysu. Hej ho!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Tak zase z vesela, dáme si Put Your Hands Up in the Air, Black and White Brothers a DJ Tonka v tom taky hrabal, jo. DJ Tonka, ten je tam zakomponovaný velmistr jako dost slušně, zaonačenej a líbí se mi, že prostě stále funguje, stále tvoří hity na Ibice, dělá nám tam radost hudebně maximálně. Takže ať mu to drží i nadále a za chvilku je Turn Me On Return, mám rád tuhletou formaci, která v Británii taky udělala velkou díru do světa a krásný hudební rybníček, který nám tam vyplodili luxusně, fenomenálně, takže jdeme plodit dál a napsání tady Bohuše, zahraj mi prostě Hayama Pata Pata, protože moje paty jsou dneska váj. Tak pro ženy pataře na kysu budeme taky valit song. A pozor, já bych chtěl zahrát ještě pro Romana, mýho skvělého nového kamaráda Romana, protože jsem ho potkal na svatbě na statku Jedráš u Strakonic. Takže já chci pozdravit Romana, protože je skvělý, má krásného Rolls Royce a poslouchá tam Kiss. Takže těším se na něj, až ho uvidím. A zase s ním pokecám. Takže týpku, Romčo, kámo a Martinko, to je jeho žena, ať to tam šlape, nějaká grilovačka by nebyla špatná.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.
3: Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air.

0: My to tady jdeme zase načít z další hodinku Horečky sobotní noci, tentokrát už poslední, protože za chviličku už tady začíná kolečko jménem Bass Machine 335. vydání, já už vás na to jako laku delší dobu. Ale teď si dáme Tarari and Tarara a Penji Jidak, Milu Gigi Ragustina, to je prostě Itálie, jak vyšitá. A bude to pro Helenku, Helenka bude určitě poslouchat, tak Helenka určitě jede bombičky na tyhle ty krásné písničky a je velice spokojená, takže zdravíme ji a my, už bude vědět. A teď tam fláknu právě Gigi Ragustina pro všechny, kteří se třeba vrací z Itálie nebo tam jedou do Itálie, protože tam je krásně, že jo. Hele, my bychom si mohli dát i další nějakou italskou věc. Třeba novinku od My Oh My, Chris Cross Amsterdam, tak to je vedle, že jo, Holandsko. Tam se podíváme, ale Bella Vitu tady vidím. DJ Antoine, to vám tam naperu, na kisu. Hey ho!
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Jo, tak here we go, finito, platí to kapito. My si teď dáme Bella Vitu od DJ Antoana, to jsem taky slíbil, že bude pěkně vytuněná věc v Eteru Rádia Kiss, takže tam samozřejmě naskočí a zcela jistě byste chtěli, tady jsem dostal od Minivana, to je super přezdívka, Minivan. Minivan Spidey, já teď jsme byli na Spidermanovi, se šéfíkem, to bylo super, ten novej Spider-Man úplně dostal, tak jestli bych mohl nemohl zahrát prostě pro někoho ty B1 a Maverick, no tak jasně, že můžu, já jsem na to ujetej, na tyhle věci. Takže dáme, David Agetu, Love Don't Let Me Go, a pak si teda dovolím zahrát Endless Indian Summer, právě pro všechny tyhle ty milovníky Italo Dance Music, která je za mě úplně nejlepší. Horečka sobotní noci, DJ Basecker, The Baslitzker 200, klidně mi napište, co byste tady chtěli zlepšit, jakou písičku byste chtěli v playlistu, já ji tam vrznu, já vám to slibuju.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.

Dali jsme si před chvíličkou Araše, tyke tyke kardy. Tak to je taky písnička kvá na kardio, napsal mi tady Olaf, to je sumera, to je z Ledovýho království, ne? Na jednou, tak Olaf, trošku jsou chladnější rána, než byly, no tak teď bude Olaf mi tady posílat vzkazy. Ale jo, Araše, já jsem si pamatuju, když jsem s Arašem vystupoval, mi bylo asi 16, a bylo to ve Vlachově Březí, holky, pojďte na Vlacháč, u Petra z Kořepy, kterýho tímto chci moc pozdravit, takže tam jsme pařili právě na tuhletu písničku a tyke tyke kardy tam prostě nandal. Úplně fenomenálně, bylo to boží. Tak, ale teď pozor, dáme jednu novinku, juste znáte, z hitu Turn the Lights Off a má novinku se Samem Harperem, jmenuje se Just a Little, taky věc, kterou si dali třeba dohromady Bingo Players, Cry se to jmenovalo. Takže tohle ta žhavá novinka od Justého, který v Itálii docela jako dost frčí, tak teď bude frčet v éteru Radia Kiss jako tip na hit horečky.

0: Na závěr této komerční fáze Horečky sobotnosti, tomu říkám před tím Bass Machinem, který dneska ponese 335, tak si jdeme dát Alexe Christensena. Ale tak jako si říkáte jako Alex Christensen, a vy si budete říkat, jo, ale jako Alex Christensen. Pozor, to je Alex Christensen aka Jasper Fox. On má totiž tolik podprojektů, United Six a další. A tentokrát právě Jasper Fox. Málo kdo věděl, že to byl Alex Christensen a dal dohromady věc River Flows in You, původně od Týrumy z toho krásného upírského stmívání, který jsem miloval. Takže to si dáme teď na závěr. A potom ještě teda dáme Itala. Já jsem dneska jako zase, já nevím, já jsem na tu Itálii tak ujetej, uchylnej, takže prostě musím tady v Horečce sobotní noci mít něco italského ukrutně, nebo prostě je to váje. Takže River Flows in You si dáme a za chvilku DJ Ross Dreamland. To je taky fenomenální, dokonalý, skvělý. Takže to poletí na Radio Kiss in the House.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: bass machine. Bass, bass, bass, bass, bass machine. Na Rádiu Kiss startuje právě teď, šílenci, pazmeni. Je to tady, pořádná dávka energie, kterou vám tady vystrčí DJ Bassliger. Ano, 335 se tady pěkně dneska hudebně zvalchuje na Rádiu Kiss. Takže věřím, že ten valcháč bude stát za to na Kissu. A miluju to. Děkuju všem, kteří poslouchají Bass Machine a jsem pyšnej, že dneska 335 se, ano, 335, zazní hardstyleový set mýho kámoše Ludvánka Soukupu, který mu vždycky jako tady jako věnuju chvíli, nebo Oliverovi Šimku, klukům, já mám hrozně rád, prostě já ten Bass Machine není, já nechci, aby byl jenom o mně, já chci, aby byl i o vás, víte, kysáci, takže já nejsem jako ten, jako že Bassliger to tady všechno vyžere, vůbec, já vám dávám šanci, kdybyste si chtěli taky něco míchnout tady do pořadu na Kissu, míchněte, pošlete mi to na Instagram odkaz DJ Bassliger do Bassliger a vymyslíme to, já vám tady ten prostor dám. A už jsem to udělal mnohokrát za těch 20, 21 let, co vysílám na Rádiu Kiss. Takže máte prostor. A dneska má Ludvánek Soukupu, který nám jich úplně fenomenální hardstyleový set. Tak mu moc děkuju. A už to tam budu valit na Kissu. Nebudu zdržovat, budu to tam fláknout. Hej, houpa zmeni, haha!
1: Bass Machine. Bass Machine. Kiss. Radio Kiss.
2: Hej, houpa zmeni, kysáci, kysačky, kysáčata. Milovníci oldschoolu a rychlých beatů. Je sobota a je čas na tradiční nářez. Kdo mě zná, tak ví, že miluju oldies. Osmdesátky, devadesátky, ale taky miluju rychlejší beaty. No a hardstyle je momentálně hodně populární. Náš nejoblíbenější speciál se taky veze na jeho vlně. A podle reakcí se to líbí. No a protože Kiss je rádio devadesátkový, máme Bass Machine, tak se nenabízí nic jiného, než tohle všechno spojit dohromady a výsledkem je následujících 35 minut. Tak si je užijte a nezapomeňte, že kdo nepaří s náma, paří proti nám.
1: Bass Machine. Bass Machine.

Gig.

nám ladíte Bass Machine na Radio Kiss. A já děkuji za to, že jste to se mnou vydrželi až do takového samotného velkého finále, který jsme se tady společně dali na Kissu. A dneska pěkně z vesela a z tuhých rytmů, který stáli za to. Takže i Ludvánkovi velký díky za to, že byl součástí dnešního Bass Machineovského vláčení a pohodičky, kterou jsme tady společně mohli prožít na Kissu v 335. Ano, příští týden 336, nebojte, zase si to tady naložíme, vychutnáme a dáme to dohromady, protože tak to prostě bude a bylo. Hej ho, pařmení, kdo nepaří s náma, paří proti nám. Díky za to, že vás mám a buďte pořád takový, jaký jste. Vy jste takový nejlepší. Hej ho, pařmení, let's go, here we go. Bass Machine. Bass Machine.

0: Machine.
1: Kiss. Radio Kiss.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Odleť Teskisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Burj Al Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního moře.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.